Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

bursting at the seams. Hit Rádio Vysočina.

0: about you now.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem. A jdeme do regionu.
1: Nemocnici v Novém Městě na Moravě obohatili dvě nové sanitky. Pacientům i řidičům přináší větší komfort, větší prostor umožňující pohodlnější manipulaci, nezávislé topení zajišťující tepelný komfort v zimních měsících, klimatizaci nebo ergonomicky řešené pracoviště řidiče, které přispívá ke snížení únavy a zvýšení bezpečnosti provozu. Pořízení jednoho vozu vyšlo na 1,8 milionu korun bez DPH. Dnes by mělo být na Vysočině většinou oblačno s teplotami do 23 a vítr bude mírný. Sobota bude prosluněná a v neděli se může objevit přehánka.
3: Akce týdne po Vošrotu Bargo. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Bargo, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.

0: Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Snídaně šampionů.
2: A je pátek.
3: Co ti je? Krásné ráno.
2: Já jsem se zase zapomněl rozkokrhat. Tak krásné ráno, je páteček, 6:02, s vámi snídaně šampionů. A taky písničky, tak začínáme Miley Cyrus and
3: Prosím tě, ty
2: of the world. Pardon, no tak jdeme na to, no, hezké ráno.
0: Hit Radio Vysočina.

0: Miley Cyrus, End of the World na Hit Radio 6.06. Já bych zopakoval ceremoniál, když to na poprvé nevyšlo. Takže my vám přejeme krásné páteční ráno. Konečně páteček, to je paráda, co?
1: Já jsem teda dneska víc než kdy jindy ráda, že už jsme blíž tomu víkendu.
0: No ale jestli vzpomínáte, my jsme se tady dva dny po sobě stěžovali, že jsme se moc nevyspali, já jsme na včerejšek vůbec. A já vlastně, když o tom přemýšlím, tak já si musím postěžovat i dneska, já jsem se přespal zase, člověče.
1: Ježiš, to je furt nějaký problém.
0: Protože buď to je málo, anebo to je hodně.
1: Tak hodně já neznám.
0: A kde je ten zlatý střed, no, tak to nic. Nicméně víkend před námi už teda nebude prodloužený, jako byl tenhle poslední, ale myslím si, že po tom týdnu se zasloužíme. Tak by nás zajímalo, co chystáte, co chystá Jasmin, co bude u Jasmínu?
1: U Jasmínu. Zítra se budu podle mě dospávat jako z celého tohohle týdne, ale v neděli máme rodinnou oslavu, moje neteř slaví rok, taky můj nevlastní táta slaví narozeniny, takže to bude takový hezký.
0: To máte v neděli?
1: Ano.
0: No tak to bude hezká v pondělí.
1: Ne, tak to není žádná to bude krása, picí kalba, to
0: bude
1: vůbec.
0: Krása.
1: Co
0: no,
1: ty?
0: No počkej, picí kalba, takže říkáš neteře, ty je rok a strejdy?
1: Nevlastní táta.
0: Nevlastní táta. No tak u nevlastního táty to budou rychlý špunty a u neteře to bude normálně prostě šáňo, že jo, to opravdu ví. Já budu na svatbě klasika. No tak zajímalo by nás, co plánujete vy, protože za malou chvíli startuje minuta šampionů, tak nám napište, jak se jmenujete, odkud jste a jaké jsou ty vaše plány na víkend, stačí nějak ve zkratce, budeme se těšit, napište nám to na 777 937 777. Teď Lenny Kravitz na Hit Radio, hezké ráno.

0: Určitě i vy se těšíte, až odletíte z práce, směr víkend. Tohle je Lenny Kravitz, Fly Away.
1: Na Hit Rádiu, 6 hodin, 11 minut. Začíná minuta šampionů, ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, jaké jsou vaše plány na víkend. Tak minuta startuje teď.
2: Katka Bystřice, hory s úžasnou partou a taky trénink majoretek s dcerou.
1: Vlaďka Praha, dneska směr Katovice, zítra Krakov, Polsko.
2: Petr z Opavy uvažuje, že to asi proleží anebo bude relaxovat a ladit naší stanici.
1: Jitka Litoměřice, odlet na Bali s přítelem.
2: Tomáš Plzeň bude vozit lidi v tramvaji, protože prý někdo to dělat musí a zdraví celé Hit Rádio.
1: Taky zdravíme Kača Osoblažsko, setkání mineralogie.
2: Renáta Bukovsko jede na koncert Arakain a Dimitri.
1: Tak jsme rádi, že posloucháš nás. Market Cap, stěhování do rodinného baráčku našich snů.
2: Martina Most, večer jeden na 30 let lunetiků, pustý.
1: Martina Havířov, zítra jsem v práci a v neděli se chystá na hory na houby.
2: Dobré ráno, my dneska máme přespávačku ve školce s dětmi, takže zítřejší den bude také náročný. Zdravíme všechny, mateřská školka Paleček Šenov u Nového Jičína, píše Kristýna.
1: Přespávačka ve školce.
2: Jo, a to já jsem nikdy neměla a na základce nám říkali, že bychom něco takového mohli udělat, že jiný základky to dělali a nám to neudělali.
1: Pro mě, když se řekne kombinace slov spaní a školka, tak já si vždycky vybavím sebe, když mi čouhaly nohy z těch malých postýlek, protože já jsem byl už ve školce docela čahoun a mě furt koukaly nohy, jo, takže to je moje vzpomínka, nicméně teda pokud se někdo chystáte na nějakou přespávačku a nejenom ve školce, a třeba u kámoši, když vzpomínáte na svoji první přespávačku, když jsme byli velký, pak jsme se otevřeli třeba ty rychlý špunty a dělali jsme, že jsme dospělí, pane bože. Takhle, ať chystáte víkend jakýkoliv, tak si to hlavně užijte, nicméně je teprve pátek ráno, budeme rádi, když si to páteční ráno dáte s námi. Alex Warren, Fever Dream, další songy tady na Hit Rádiu. Hezký ránko.

0: čtvrt na sedm, pár minut k tomu, tohle je páteční Hit Radio snídaně šampionu Lady Gaga, Bradley Cooper. Prosím pěkně, máme za sebou největší protidrogový zásah v Česku. Policie naplnila zabavenými věcmi 36 kamionů.
1: 36 kamionů?
0: Což je sakra hodně, když si představíte kamion a vy nás si budete to 630, tak to je opravdu
1: máte
0: jako...
1: Máte 36 kamionů.
0: Máte 36 kamionů. Takhle, produkty, suroviny a vybavení k výrobě syntetických kanabinoidů v lidský řeči zabavily nejvíc volení v historii.
1: Ty vláho, to už jako není zásobička na víkend, to je tak, kdyby
0: pane
1: ten víkend trval 20 let.
0: Pane prostě. Bože, hele, tam už chvíli nevěrnostní program teda do toho, jo. Ale já si říkám, co s tím teďka se bude dít jako to s takovým nákladem. Já bych to, mám nápad, abych to odvez do někam do středu republiky, někam na Vysočinu, udělal z toho obrovskou hromadu a zapálil. Aspoň by nám na chvíli třeba přestali vadit ty ceny pohonných hmot. To by byl vysmátej víkend. Anastasia, Left Outside Alone, další skvělá muzika za malou chvíli tady na Hit Radio, taky Eva Farna a Mirai, tak krásné ráno, šampioni.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz. You cut out a piece of me.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nepojízdné auto vás dnes ráno může krátce zdržet na dálnici D8, stojí na kilometru 25 ve směru do Ústí nad Labem. No a opatrně taky v Liberci. Máme informaci, že tam hasiči zasahují u požáru v Kubelíkově ulici, která je proto teď dočasně neprůjezdná.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: oznámili to její právní zástupci. Lékaři jí poskytují péči k záchraně života a přesnější prognóza ohledně jejího zdravotního stavu zatím není možná. Prezident Spojených států Donald Trump, který vede válku proti Íránu, letos Nobelovu cenu za mír nezíská. I tak ale výbor, který laureáta vybere, jeho vliv podle expertů pocítí, napsala to agentura Reuters. No a atletický meeting Zlatá tretra Ostrava se příští rok bude konat o týden později, než bylo v plánu. Organizátoři museli 66. ročník posunout na úterý 29. června kvůli změně termínu mistrovství Evropy atletických družstev v rámci evropských her v Istanbulu.
1: Tak Davide, děkujeme za rychlý zprávy, no a my jdeme na parádní srdcovku, na kterou se těším už od rána. Je to song z dob, kdy 5-minutové písničky byly standardem, jo? Je to jedna z největších tanečních jmen osmdesátek a ve skutečnosti je to song o klukovi, kterýmu v katolické škole namluvili, že skoro všechno, co ho baví, je hřích. Takže si říkám, Jasmin, že máme jako velkou odvahu to pustit ve státě, kde je čtvrtina věřících. Pet Shop Boys, It's a Sin na Hit Rádiu. Hezké ráno.

0: Pokud taky patříte mezi ty, kdo si řekl, sakra, tohle jsem dlouho neslyšel, tak jsme v tom úplně stejně. Maroon 5, This Love, 6 hodin 40 minut na Hit Radio. Hezké páteční ránko, šampioni.
1: Za chvíli, anebo možná někdo už teďka z dětí, jedou do školy a právě do školy se chci teďka podívat a konkrétně na hudebku, protože by mě zajímalo, jestli se u vás ve škole zpívá nebo zpívalo. A nejenom o hudebce, ale třeba nějaký soutěže nebo akce.
0: Jakože mám zazpomínat já, jestli jsem zpíval,
1: no,
0: tak jo. No, já jsem rád zpíval ve škole. Já jsem se vždycky předváděl před třídou, víš. Takhle, to, že ten zpěv je nic moc, tak to je věc druhá, ale rád jsem zpíval. Co ty pravděpodobně asi teda taky, když zpíváš teďka?
1: Taky, a my jsme tam měli různé akce právě, a třeba jsme zpívali koledy před školou, před Vánocema a tak. Nicméně, proč o tom mluvím? Lidl teďka spojil síly s Bobem a Bobkem a taky Karol z projektu Karol a Kvído. A rozjíždí právě pěveckou soutěž pro školy a pro školky z celé republiky. Stačí jenom natočit celou třídu, jak zpíváte, můžete tam dát soutěžní song, který se jmenuje Jsme kuchaři, nebo nějaký svůj oblíbený hit, klidně něco vlastního. No a video nebo audio pak poslat do 31. října na bobabobek@lidl.cz.
0: A teďka rodičové a děti, ta nejlepší část, jo, vyberou 14 výherců a za nimi přijedou Bob, Bobek a Karol přímo do školy. Co vás čeká? Tak ta rozcvička samozřejmě, hry, soutěže, workshop, taky nějaká super sváča. Takže jednou může být, jako si myslím, důvod se do té školy vlastně těšit. Tak kdyby vás k tomu zajímalo víc, tak všechny detaily, podrobnosti najdete na lidl.cz/škola/volá. Takže, co udělat? Sehnat třídu, rozespívat a natočit.
2: O děti, tady Karol, zapojte se do 31. října do soutěže s Lidlem a vyhrajte s vaší třídou dopoledne plné zábavy se mnou, Bobem a Bobkem. Více na lidl.cz/škola/volá.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30%.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Ranní provoz je zatím bez větších komplikací. Na D5 se pozor na zúžení u Třebonic a dál mezi kilometry 89 a 95 v obou směrech. Hustší provoz pak čekejte tradičně na příjezdovkách do Prahy. Jinak ostatní dálnice a hlavní tahy jsou zatím klidné.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Pořád jste tady. Tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin. Na Hit Radio.

0: život je krásný, navíc když je páteček, že jo, tohle je Krištof 6.54, dáváte si Hit Radio, hezké ráno. Koupil panství v Itálii a produkuje vlastní víno i med. Gordon Matthew Thomas Sumner slaví 75. Je to Sting, dámy a pánové.
1: Oh.
0: Je to Sting pro mě teda osobně jeden z nejoblíbenějších zpěváků, samozřejmě nejenom jeho solovky, ale taky songy od skupiny Police, kde byl právě frontmanem. 17 cen Grammy, je to naprostý bůh teda za mě, miluje Českou republiku, naposledy možná jste byli, sestavil na festivalu Metronom Prague. A my tady s Jasmin, my jsme se o tom bavili a my nevíme. My nevíme, co vybrat, protože on ty písničky má všechny dobrý, jo, třeba Desert Rose. My opravdu nevíme, co pustit na oslavu tých jeho 75, jo. Nebo třeba Fields of Gold. Taky dokonalý.
1: Taky dobrý, pak tady máme Shape of My Heart, to taky miluju.
0: To jsi říkala, že by si zdala ty, co?
1: No jo.
0: Já jsem za Desert Rose teda zatím, jo. A nebo pak má ještě tohle, Englishman in New York samozřejmě. No a protože my se nemůžeme dohodnout, tak nám pojďte zavolat na 800 937 937 a kdo se dovolá jako první, bude mít možnost výběru tady z těch 4 songů, protože tak. My bychom se tady poštěkali a to prostě v pátek ráno nechceme, jo?
1: Jako máte možnost výběru, ale Shape of My Heart je za mě nejlepší výběr.
0: Jako tak. Možnost výběru dobrá, ale Desert Rose, ale jako, jako dobrý, jo, teda. Snídaní šampionů, dobré ráno, kdo tam?
2: Dobré ráno, tady Alena.
1: Ahoj, Alena.
0: Ahoj, Alenko, tak co ty a Sting?
2: Já ho mám ráda, jako je to úplně teda jiná věková kategorie, ale já ho mám ráda, má krásné písničky.
0: No tak schválně, my jsme tady dávali na výběr Desert Rose, Fields of Gold, Shape of My Heart nebo Englishman in New York, to co hraje teďka, tak co bys chtěla?
2: Já mám ráda tu Shape of My Heart.
0: Ale takhle, já nemůžu být samozřejmě smutný, protože všechny ty songy jsou jako dokonalý, jo. Tak
2: je to opravdu těžký, no.
0: Tak Alenko, ještě nám řekni, kam frčíš, do práce?
2: Do práce, no.
0: Do práce, no tak šťastnou cestu a Shape of My Heart, hele, už to tam hraje, už to tam jede.
1: Díky
0: tak,
1: za tvůj
0: děkujeme
1: výběr.
0: Za výběr, Alenko, šťastnou cestu a hezký pátek.
2: Díky, mějte se,
1: ahoj.
2: Krásně,
1: ahoj.
0: Čověče, na tebe jsou tak hodný ty naše posluchači,
1: Jasmin. Ne, prostě Jasmin. Mám vkus dobrý, oni taky, ne, to, tak to je
0: Je to super, je to skvělý, takhle bylo úplně jedno, co vyberete, ale tohle je 4 minuty 27 kvalitní muziky, Sting na Hit Radio, hezký ráno.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Sme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ministerstvo financí dnes stanoví maximální prodejní ceny pohonných hmot na víkend a na pondělí. Dnes mohou čerpací stanice prodávat naftu na nejvýš za 48 korun a 58 haléřů za litr, benzín maximálně za 45 korun a 92 haléřů za litr. Proti čtvrtku, kdy začala cenová regulace platit, se cenové stropy snížily. Pokud byl Írán zapojený do středečního incidentu v letadle společnosti Fly Dubai, které se jeden z pilotů snažil zničit, čeká ho velmi tvrdý trest. Řekl to prezident Trump. Vyšetřovatelé se snaží zjistit, proč druhý pilot během letu z Dubaje do Tel Avivu pobodal kapitána letounu. No a tenista Jakub Menčík v prvním kole v Pekingu porazil 6-4, 7-6 Alexandra Bublika z Kazachstánu. Úvodní zápas dvouhry zvládla i deblová světová jednička Kateřina Siniaková, která v prvním zápase od triumfu ve čtyřhře na US Open porazila polskou tenistku Magdu Linetovou 2-0. A teď pohled do našeho regionu.
3: Téměř 200 tisíc korun. Takovou částku se nakonec podařilo vybrat v rámci každoroční akce zvané Vánoční pokoj, kterou organizuje Jihlavská nemocnice. Modernizací prošly hned dva pokoje na interně. Oba mají nyní nové tapety, nábytek, ledničky, povlečení a drobnosti, které zpříjemní pobyt. Součástí pokojů jsou i pohodlná polohovací křesla, kde mohou blízcí přespat. Píše o tom Jihlavská Drbna. Dnes by nám počasí na Vysočinu mělo přinést mírný vítr, oblačnost a teploty do 23 stupňů. V sobotu by nás pak mělo provázet sluníčko a v neděli se k večeru může objevit přehánka.

0: jsme tady pro tebe.
1: Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
2: Hezké ránečko.
3: Krásný pátek konečně.
1: Snídaně šampionů.
2: Myslíme, že i vy z toho máte radost, že jsme se přiblížili k dalšímu víkendu a radost vám udělá i další parádní muzika. David Guetta, Sia, She Wolf. Tím začíná další hodina, tak hezké ráno.
1: Hit Radio Vysočina.

0: David Guetta a Sia na Hit Rádiu. Osm minut po sedmé.
1: Jestli máte pocit, že máte špatný vztahy s vašima sousedama, protože vám občas třeba vrtají, nevím, v neděli ráno, tak buďte rádi, jste na tom ještě v pohodě podle nás, protože v Británii jeden soused vyřešil takový dlouholetý spor tak, že ukradl traktor s balíkovačem, ujel s ním 14 kilometrů a napálil to sousedovi přímo do baráku. A ne jakože trošičku do plotu nebo něco takového, ale normálně on projel zdí až do baráku a ten dům poškodil takovým způsobem, že se musí prakticky stavět znovu, dokonce teda tam zbořil jako nebo znesvětil hrob otce toho souseda. Hmm. Fakt jako špatná věc.
0: Ty jsi říkala, že jel 14 kilometrů, tak to bylo teda výlet tak na dva dny. Nicméně, já když o tom přemýšlím, tak za mě je největší prča na tom to, že na tom traktoru bude větší škoda než na tom baráku, ale ten traktor zase nebyl jeho, že jo?
1: To je fakt,
0: protože víš, kolik stojí takový traktor?
1: No hodně
0: peněz stojí traktor. Tak by nás zajímalo, jaký největší sousedský konflikt jste zažili vy, případně co prožíváte? U Jasmínu, u vás něco?
1: Tyjo, u mě konkrétně ne. Já jsem taková, že se snažím vyvarovat vůbec jako styku se sousedama, jo? Já moc s těma lidma nemluvím. Já moc jako nemluvím s těma lidma a tak. Kdybych žila na vesnici nebo v baráčku, tak si myslím, že jo, ale takhle jako v těch domech ani ne.
0: Člověče, my řešíme takový nebo problém, no jako on to nejde úplně vyřešit, protože pod náma bydlí paní, která si chodí na balkon dát jednu cigaretku. A on tam chodí docela často a samozřejmě ty chceš vytrat a ono to tak jde dovnitř, jo. No tak máme prostě teďka na tým obyvákem elektronický bicí. No, ne, že bychom to chtěli jako vracet, ale moje říká, ale až ona přestane, tak by přestane rád, jo. Takže je to tam takové lehké jako napětí.
1: Je fakt, že já si tady celou dobu, co ráno vysíláme, stěžuju, že pravidelně ve 3 hodiny se tam pere. Mm-hmm. A já od té doby mnohem hlasitěji zpívám a hraju na nástroje, no, aby jako se neřeklo.
0: No, ale počkej, já jenom to chci vysvětlit pro vás, co v tom třeba trošku nevyznáte, tak oni jsou elektronický bicí a klasický bicí. No, a ty elektronický nedělají takovej kravál, takže jakoby my přidáváme, jo? Pokud to jako neustane, což jako neustane samozřejmě, tak dáme ty opravdický.
1: Tak jaký spory řešíte u vás vy? Číslo k nám 777-937-777 a co jste si napáchali?
0: Tak když nám to nahrajete na WhatsApp jako hlasovku, bude to prýma, samozřejmě budeme rádi i za SMSky. A teď můžete být rádi za další hity. Jeleni všude zdejší, to vás zabaví v 7 hodin 11 minut. Hezké ráno, zítra.

0: čtvrt na 8, 2 minuty k tomu, tohle je Avril a taky páteční Hit Radio. Dva sousedi se roky nesnášeli, tak jeden ukradl traktor, jel s ním 14 kiláků a napálil to do domu rivala. To je příběh z Británie, no a chtěli jsme vaše zážitky se sousedy, protože je nám úplně jasný, že jste zážitků plní.
1: Máme tady na začátek takovou milou, hezkou zprávu od Lenky.
0: Pojďme na to, pouštím. Někde? Tak, máme to tady.
2: Takže když to shrnu, jo. Tak 18 stupně asi tak jako moc, protože...
1: Ty jo, dobrý, Míšo.
2: Teďka vlastně jak byli, bylo.
1: Tak já možná začnu nějakou
0: už to
1: zprávou,
0: mám, já jsem, pardon.
2: Krásné, dobré ráno. My se sousedíma máme vztahy úplně skvělý. Navzájem si pomáháme, chodíme grilovat společně na kafe. Prostě sousedka třeba vidí, že přijedu z práce, tak akorát volá přijít na kafe, takže si dáme rychlý kafe, spolu probereme, čím nás ty chlapy zrovna štvou. Zvířátka si hlídáme navzájem, ale nebylo tomu vždycky tak. Museli jsme se k tomu prostě dopracovat, že jo? Dospět, jak my říkáme. Takže my se sousedíma vztahy v pohodě.
0: Tak, to byla ta milá hlasovka na začátek. Pojďme na ty ostatní zprávy. Ahoj, my bydlíme v paneláku a pod náma je baba, ta kouří skoro furt, ale ona nemůže prostě kouřit někde před panelákem, ale na balkoně, takže my nemůžeme ani vyprat.
1: Ale to je fakt s tímhle, no, to je nepříjemný, to když je fakt, se fakt nedá ani prát.
0: To je fakt, to je hodně nepříjemný, známe. Taky tady je hlasovka od Šárky, pouštím teď.
3: Ahoj, tak my jsme měli sousedku, která nás měla tak strašně ráda, že na nás volala každou chvilku policii, že děláme bordel a že rušíme noční klid, bylo třeba 8 hodin večer, takže to nebylo uznané. No a jednou jsem přišel ke svému autu a ona mě rozbila okno na autě u řidiče, takže takové spory byly krásné, ale nikdy se jí to nedalo prokázat. Ahoj, mějte se.
0: To je dobrý mít takový prýma sousedy. Taky tady je zpráva, hlasovka od Jarky. Jarko, pojď.
4: Ahojky moje milé rádio, tak my řešíme se sousedy spor takový, že jim strašně moc štěká pejsek, ale jako vím, že je to pes a že kdyby uměl mluvit, tak mluví, ale problém je v tom, že ten pejsek štěká už od nějakých 5 hodin od rána až někdy prostě opravdu do 4 hodin do odpoledne. Ve chvíli, kdy jste po odpolední a potřebujete se vyspat, protože jdete na další odpolední, tak je to dost nepříjemný. No ale bohužel, já se ani ozvat nemůžu, protože a poněvadž my máme doma papouška, máme Žaka. A Žako, když se rozhodne být hlasitý, tak ho vůbec nic neutiší. Takže vlastně si nemám na co stěžovat.
0: Mě by zajímalo, kdo si pořídil toho živočicha jako první, víš? Jo, že tam byl teda ten hlasitý pes, tak si řekl, a my si najust pořídíme papouška. Ještě bych ho naučil mluvit a mohl by těm sousedům něco vzkázat třeba.
1: Já znám jedny lidi, oni mají mají dva psy, mají malý prasátko takový to čajový a ještě mají Aru papouška, jo. A to musí být teda úžasný sousedi. A dokonce ten Ara se naučil volat na ty psy, jako ta rodina, i mění ty hlasy a volá na ty psy a oni tam jak dementi potom běhají za tím papouškem a myslí si, že je volá páníček.
0: To je super tip. Tak děkujeme za všechny vaše hlasovky, za všechny vaše zprávy a přejeme vám ty nejlepší sousedy, alespoň ať na následující víkend vám dají klid. Pojďme na hity. Shakira. Zoo, 7 hodin, 20 minut. Hezké ráno z Hit Rádia.

0: Shakirazu 7.23 na Hitrádiu. Hezké ránečko, šampioni. Bavili jsme se tady o tom, jaké máte vztahy se sousedy. Ještě tady je jedna zpráva. Píše Jirka, sousedi OK, ale zajímalo by mě, dobré ráno, jak to vypadlo s Jasmin vysavačem. Tak Jasmin, připomeň, co jsme tady včera řešili.
1: Včera jsme tady řešili to, že mě se někam ztratil, odjel, nevím, co se děje. Robotický vysavač. A já jsem vyprávila o tom, že často se z toho doku někam ztratí, uvízne někde pod postelí a tak, ale opravdu není nikde. Všechno jsem prohledala, vysavač není. A včera, když jsem tady o tom mluvila, tak samozřejmě jsem pak přišla domů, hledala jsem znovu, stále k nenalezení.
0: Mi řekněte, jak se ti může prostě ztratit robotický vysavač.
1: No to mi řekněte vy, já to
0: protože
1: taky
0: protože ten náš, když se někde zasekne, tak během vteřiny hnedka prosí, ať ho dojdeme vyprostit. Jo, ale spíš řekni, takhle, možná bychom se to mohli rozebrat, Jasmin, jak jste se k němu chovali? Neřekni.
1: Radši odjel, no.
0: Jaký má jméno? Jaký má jméno?
1: Jméno mám, je to Volí, podle toho animáku.
0: Volí. Volí. Tak to bych odjel taky. Nevím, proč mu nemůžu dát doma český jméno, třeba Petr, nebo nevím, prostě Volí.
1: Tak Karla jsme měli, no, ale... Tak...
0: No a to byl v pohodě, ten neutíkal z baráku, že jo?
1: Ne!
0: Za chvíli další songy, hezké ráno, zítra jde. A víči, hej, brother.
2: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. V Pardubicích komplikuje ranní provoz nehoda osobáku s nákladním autem, a to na hlavním tahu městem směrem na Sezemice. Tvoří se tam kolona a místem se projíždí se zvýšenou opatrností. A komplikace jsou také na dálnici D10 u Mladé Boleslavy po nehodě kamionu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
2: Hit Radio Vysočina.

0: další Hit Radio, snídaní šampionů, 7.33, tohle je Avicii. A David Račák pro nás má další ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 7:30, hezké ráno, umělá inteligence mění strukturu pracovního trhu na obou stranách Atlantiku. Nová studie odhaduje, že ve Spojených státech bude muset do 9 let zcela změnit obor 11 milionů lidí. Změny se týkají i Evropy, tady půjde o přeorientaci až 12 milionů zaměstnanců. Vědci vytvořili vložku do víka běžného venkovního popelnicového kontejneru. Přes den jí napájí sluneční světlo a ona rozkládá látky, které způsobují zápach z hnijících zbytků jídla. V testech fungovala déle než měsíc, to by asi ocenilo více lidí. No a pár hodin poté, co se Cristiano Ronaldo rozhodl opustit tým, portugalská fotbalová reprezentace přidělila jeho číslo dresu Rafaelu Leovi. Útočník Galatasaray měl 7 na zádech včera v Lize národů proti Dánsku. Ronaldo už v kádru nefiguruje.
0: Co se to tam děje v tom fotbale, co Jasmin? Takhle ty střípky toho, proč Ronaldo odešel z hřiště, se pomalu začínají skládat dohromady. Vlastně pořád neřek proč, ale připadá mi to jako, že teda chce skončit. Možná s tím fotbalem úplně, protože nedávno skončil Messi, to si pamatujeme, to víme. A teďka vlastně jako Ronaldo, ale podle mě to je takový to, hele Ronaldo, když Messi skočí z okna, tak ty taky skočíš. A Ronaldo, ano. Pojďme soutěžit, je tady rychlá pětka. Dneska naposledy soutěžíte o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen.
3: To je oblečení do takzvaný městský džungle, který jako odolá všemu. Takže pokud máte zájem, byste chci soutěžit na 777-937-777.
0: A oblečení do džungle může být vaše. Teď bude vaše další muzika Clean Bandit, Demi Lovato, Solo na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Poslední den soutěže o voucher v hodnotě 5000 korun do Citizen. S námi ve vysílání už je Filip. Fílo, hezké ráno.
1: Dobrý den.
2: Ahoj, Fílo.
0: Dobrý den. Fílo, koukal jsem, že cvičíš. Tady na mě na WhatsAppu kouká profilová fotka, jak si do půl těla.
1: Jo, jo.
2: Počkej, tak já se jdu podívat.
0: Tak počkej, tak já jsem to chce vidět taky. Tak chviličku vydržte. Tak to je ono. Hele, to je Filip.
2: Dobrý, Fílo.
0: Jo, tak prej dobrý. Tak prej už, hele, tak prej vyhráváš.
1: To je skvělý.
0: Tak Filipe, jaký máš ráno, ještě než se vrhneme do té soutěže? Co?
1: No, ráno sice špatný, ale teď už se začínám dohánět, jsem zaspal totiž.
0: Jo, takhle, to takhle. Hele, je páteček, ono se to nezblázní, tak pojďme soutěžit.
3: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Vyjmenuj 3 věci, které se dají koupit v pekárně.
1: Chleba, houska a rohlík.
0: Mm-hmm. Jasně.
3: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Fílo, budeš vědět, jak se jmenuje nejvyšší hora Česka.
1: Pěška?
0: Ano.
3: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Víš, jakou barvu mívala bývalá papírová 50 koruna?
1: Zelenou.
2: To je stovečka, ale ještě dáme ti jednu šanci na opravu.
1: Fialovou.
2: Můžeme to uznat, je to na té paletě.
0: Červenou, růžovou, fialová, no. to dáme. My jsme si říkali, jestli to dávat nebo ne, protože to je taková otázka pro dinosaury, což si myslím, že ty nejsi, že to spíš já.
3: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
1: Lady Gaga?
0: Je to český interpret, je to český interpret.
2: Ještě neodpovídej. Naspíval třeba Máju.
0: Takhle my ti to chceme dát, Fílo, tak pojď.
1: Jo, Karel Gott.
2: No jasně, no, ale jo. Lady Gaga taky dobrá.
0: Je, ty nás zabiju, posluchači. No tak pojďme na 5. poslední otázku.
2: Jakým jedním slovem nazýváme dohromady sobotu a neděli?
1: Víkend.
2: Dobrý.
0: Filipe, všechny zprávy, co přijdou u našich posluchačů, tě přepošlu do WhatsAppu, jo? Můžeš jim odpovědět. Je to tvoje, hele, zvládli jsme to nějak, dali jsme to. Voucher v hodnotě 5000 korun na nákup oblečení do Citizen, je to tvoje, Filipe. Tak my ti gratulujeme, ať všechno stihneš a užij si víkend.
1: Vy taky, děkuju.
2: Čau, se krásně,
0: my jdeme řídit ty zprávy. Čau, ahoj.
3: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Radio.

0: Tohle je slza, lhůta záruční, 7:45, krásné ránko z Itrádia. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout. Pouštím.
1: 2 vteřiny na odpověď.
0: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
0: Je to český interpret. Dokonalý.
3: Před chviličkou rychlá pětka, Fíla si zasoutěžila, ale zvládl to nakonec.
0: Já jsem si to představil, aby to vypadalo, kdyby Lady Gaga zpívala Lady Carnival. Možná jí můžeme napsat na Instagramu, to je dneska moderní, že píšeš různým jako internetům, že by to mohla zkusit přespívat. Imagine Dragons. Za malou chvíli taky moje nejoblíbenější Temper City Self-Aware, i vás to baví, no a přihodíme i dopravu, ať víte, jak to jezdí. Tak hezký ráno, šampioni.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Pozor na nehodu v Českých Budějovicích, stala se na Rudolfovské třídě u křižovatky s okružní, kde se srazila dvě osobní vozidla. Krátce se tam zdržíte. A nehoda je taky na Ústecku v Chabařovicích, Teplické ulici, kde se taky srazily dva osobáky.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. Ráno na Hit Rádiu pokračuje. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.

0: To čím dál víc Temper City Self Aware na Hit Radio v 7.55. Dobré ráno. Není 1. apríl, věc, kterou vám řekneme, ta se opravdu děje, dámy a pánové.
1: Do Česka dorazil fotbal budoucnosti, kdy hráči sedí a běhají za ně drony, jo? Což je dobrá zpráva pro všechny, co u fotbalu nesnášejí běhání, protože tady se prostě sedí. A Plzeň je prvním českým městem, kde mají certifikovaný dron soccer, tedy.
0: No, běhá. Já jsem tady k tomu něco našel, že každý hráč pilotuje dron zavřený v ochranné kouli. Ty drony do sebe můžou narážet, brání soupeři a útočník se pak snaží proletět kruhovou bránou a vlastně je to tak trochu fočus, je to tak trochu počítačová hra a tak trochu fanfrpal, všechno dohromady. Jo? Já si říkám, že tohle je vlastně disciplína stvořená úplně pro mě. 90 minut sportu a já prostě jenom sedím a koukám.
1: To je do budoucna nic moc pro nás všechny. Podle mě budeme strašný jako tlustý koule, když se všechno nahrazuje takhle něčím. Už i ten sport.
0: Budem.
1: Jo.
0: Mě by zajímalo, jak třeba bude vypadat střídání, jo? Hele, dron s číslem 26 ven, dochází baterka, taky nebude žádný simulování, no, protože prostě ten dron při tom lehkým kontaktu nebude prostě ležet 4 minuty na zemi, že jo? Konečně fotbal, hele, to je konečně fotbal, kde když někdo padne, tak je prostě opravdu rozbitej. Pojďme na hity, Daša Austin do 8 a pak David Račák přidá další zprávy, tak hezké páteční ráno, šampioni.

0: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Fera. Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
2: Online.
1: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
3: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Dračák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly na 320 stupňů Celsia. Hranice ledního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A jdeme se podívat do našeho regionu.
4: Nemocnici v Novém Městě na Moravě obohatili dvě nové sanitky. Pacientům i řidičům přináší větší komfort, větší prostor umožňující pohodlnější manipulaci, nezávislé topení zajišťující tepelný komfort v zimních měsících, klimatizaci nebo ergonomicky řešené pracoviště řidiče, které přispívá ke snížení únavy a zvýšení bezpečnosti provozu. Pořízení jednoho vozu vyšlo na 1,8 milionu korun bez DPH. Dnes by mělo být na Vysočině většinou oblačno s teplotami do 23 a vítr bude jen mírný, sobota bude prosluněná a v neděli se může objevit přehánka.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen

0: dokázal jsi to. Jako šampion. A teď si dej snídaní šampionů s Michalem a Jasmin.
1: Ano, je to tak, snídáte s námi.
2: A krásný pátek vám přejem.
0: Snídaně šampionů.
1: No, jsme moc rádi, že je začátek pátečního dne. Startujete s náma. Ed Sheeran, Overpass Graffiti. Tím pokračuje další muzika, tak jdeme na to. Hezké ráno.

0: 6 minut po 8. Pojďme na jih Čech. Ve Vodňanech čipují popelnice, tady čtu, a mi to přijde geniální. Týká se to toho, že popelářský vůz prý pozná, čí popelnice právě vysypal a kolik odpadu v ní bylo. A ten systém taky pozná, která popelnice byla vysypaná, která ne, před jak dlouhou dobou. A to mi řekni, člověče, jestli už to teda funguje, mělo by, tak kdyby nám zavolal někdo přímo z Vodňany, jestli tady někdo takový je. 800 937 937, jak to funguje v praxi, bylo by to prýma. A říkám si, co by tak o vás prozradila vaše popelnice?
1: U nás je to hodně zajímavý, no. Počkej, on někdo volá?
0: Ne.
1: Dobrý, jsem se lekla. Jako u nás je to hodně zajímavý a myslím si, že popelnice, to je fakt téma na jako dlouhodobý rozebírání.
0: Tak schválně. Dobré ráno, kdo z Vodňan se nám dovolal?
2: No, nejsem z Vodňan, ale přesně tenhle ten systém jsme u nás měli.
0: Aha.
2: A víš, jak to fungovalo?
0: No, slušně, když tak, jo.
2: Lidi začali vozit odpad do lesa, protože zjistili, že podle toho, kolik oni toho odvezli, kolik jim toho navážili, tak to se zaplatilo.
0: Aha.
2: Tak ty lidi místo by to dávali do popelnic, vozili do lesa.
0: Do prčic, no, takže jako chytrá technologie je vlastně jako dobrá na jednu stranu, takhle na první pohled, ale vlastně na tu druhou vůbec.
1: Znělo to dobře, dokud si nezavolal, no. Teďka už se o tom nic nemyslím.
0: Mějte se krásně, skuráno, ahoj. No, tak tady to máš.
1: Tak nic moc, no.
0: Tady to máš. Tyjo, takže já si říkám, hele, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, tak mají vlastně ty popelnice očipovaný taky.

0: Čtvrt na devět, Kateřina Marie Tichá na Hit Rádiu. Ve Vodňanech mají očipovaný popelnice. Volal nám k tomu posluchač, který s tím má zkušenost, a lidi prý po zavedení začali odpad odvážet všude možně, protože se jim ty čipy nechtěly platit, tak to radši odváželi do lesa. To je hrozný. Takže to máme smartphone, smartwatch, smart home, taky smart bordel. A přišla nám dokonce ale taky hlasovka od posluchačky Renáty, která s tím má jinou zkušenost.
1: Zdravím do rádia, já jenom reaguju na očipování popelnic, tady je posluchačka Renáta. Krásně to funguje právě ve Vyšším Brodě, kde docílili toho, že lidé začali třídit odpad. Je to o tom, ano, čím méně odpadku komunálního vyvezeme, tím méně budeme platit. Ale jde o to, že prostě ty lidi začali třídit plasty, papíry, plechovky, úplně kompletně všechno, včetně skla. Hmm. Takže za mě tohle očipování by mělo být úplně všude. A pokud jsou lidi čuníci a vozí to do lesa, tak to není o očipování popelnic, ale o lidstvu jako takovém.
0: Super názor. Tak my vás můžeme propojit s pánem a můžete spolu zajít na kavčo, probrat to. Nicméně, co čert nechtěl, počkej, já tady čtu další pecku, jo.
2: Ale.
0: Taky se to týká čipu. No. Do českých řek pustili 2100 malých jeseterů a každý z nich má čip, konkrétně do Dyje a Moravy na Břeclavsku.
3: Ryby mají čipy.
0: Tady ty prehistorické ryby, oni patří k evolučně skoro k nejstarším rybám, a ten projekt má zjistit, jestli se tenhle ohrožený druh dokáže do řek zase vrátit. Takže budeme sledovat čipy. Tak si říkám, jestli používáš, že máš iPhone, že tak tam je aplikace Najít můj iPhone, tak tady bude Najít můj jeseter. Říkám si, čip má, teďka mu zařídit jenom občanku a datovku.
3: Budeš koukat, hele, tady pluje, přesně, pluje zrovna
0: přesně.
3: Bobík.
0: Hele, prehistorická ryba, moderní čip, to je prostě jeseter 2.0, pozor. Pojďme na depešáky, hezký ráno.

0: Enjoy the Silence, tohle jsou hity pro vaše lepší páteční ráno, hladíte snídaní šampionů, za to jsme moc rádi. Za malou chvíli další parádní muzika. Rehab, In My Head, taky Kamrat a taky aktuální doprava. Hezký ránko.
1: Dobré ráno, vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
2: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Orlicko-Ústecku. Dávejte si pozor na příjezdovce do Žamberka směrem od Kunvaldu, kde vás krátce zdrží nehoda. A pozor taky na trase z České Lípy na Mladou Boleslav. Za obcí Doxy se srazila dvě osobní auta. I tam si chvilku počkáte.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč.
2: Hit Radio Vysočina.

0: Je přesně 8.30 a David Račák pro nás má ranní update.
1: Ranní update.
2: Je 8:30, hezké ráno, strážníci v Boskovicích chytili uzeninového fantoma. Chtěl ukrást 4 kila salámů a masa. Do batohu vrazil vepřovou pečeni, chlazené kuře, uzenou plec, mleté maso, salám Vysočina, slovenský salám, salám Godhaj, šunkový i polosuchý salám, k tomu sýr, kávu, langoše a navrch smažený květák. Celkem za 1700 korun. Pozoruhodný výkon, muž se ke krádeži přiznal. Pád letadla společnosti Fly Dubai se 174 lidmi na palubě zastavil po pobodání pilota jeho kolegou izraelský cestující, který nikdy předtím letadlo neřídil. Instalatér Yaniv Hayoun v kritické chvíli zatáhl za knipl, než se řízení ujal záložní pilot. Je divákem pořadu o vyšetřování leteckých nehod. No a severokorejský vůdce Kim Jong-un váží více než 140 kilogramů. Navzdory tomu, že jeho stav se dá popsat jako extrémní obezita, zatím nevykazuje žádné viditelné zdravotní problémy. Takové je alespoň hodnocení jeho korejské tajné služby, které ve středu zaznělo v tamním parlamentu.
0: Ale on to neví, ale. Protože teď si vím, že mu tam ani nikdo nemůže prostě říct, že je tlustý.
3: Nikdo, no. Že jo, tam si neškrtnou.
0: Mě to připomnělo ten vtip, jo. Jak se baví jeho Korejec se severokorejcem a jeho Korejec se ptá, hele, jak se máš, co život? A ten ze severu říká, hele, kamaráde, ale nemůžu si stěžovat.

0: 8 minut po půl deváté si dáváte Hit Radio, krásné ráno, Michal a Jasmin s vámi. Nejnebezpečnější věta na světě je... Máš minutku? Takhle, nikdo v historii lidstva tím nemyslel 60 sekund. Proč se o tom bavíme? Protože existují tři věty, které bychom v práci měli přestat používat, protože pak působíme méně sebejistě.
1: Tak to mě zajímá.
0: Tak jaké tři věty to jsou? Tak to první jsme si řekli.
2: Bude to jen minutka.
1: Protože nebude nikdy,
0: to prostě nebude minutka. Nebo pokud ne, nevadí. Když vám to vlastně neskutečně vadí, jo? A to je slabý slovo pro to. A nebo třetí věta. Nejsem odborník, ale... No tak tímhle si ještě před svým názorem totálně jako odkouříte. Proč vás vlastně ty lidi jako nemají poslouchat, jo?
1: No jasně, jednak je tam ta důvěryhodnost, ale taky pak působíte jako ty rozumbrady, no.
0: No jasně, ta pointa je vlastně jednoduchá, že buď něco zbytečně zlehčujeme, anebo se omlouváme ještě před tím, než vůbec něco řekneme. Tak jaká největší pekla, jaké věty v práci ještě můžou zaznít? Napadá mě třeba... Klidu, nemusíš odpovídat hned.
1: Já to mám asi, a tak to je i ve vztahu, takový to, musíme si promluvit, jo.
0: Jo, anebo nic mi není. Je všechno, jakoby prostě, jo. Není ti nic? Ne, vole, je mi všechno.
1: Hodně ti
0: je. Za mě vyhrává, máš minutku. To je prostě věta, pro kterou umře dalších 90 minut. A hele, za minutku, jo. Eva Farna, neříkej, co má se stát, tak minutku, vydržte. Minutku.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdalis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.

0: Pod mým deštníkem, šníkem, Rihanna, Umbrella, 8.50 na Hit Rádiu, krásné ráno.
1: Určitě už jste někdy koukali na Pokémony, nebo sbírali jejich kartičky, hráli hry, nebo je aspoň prostě znáte a víte o nich, protože to byl velký fenomén.
0: No to jo, když jste měla v kartičkách Pikachu, tak to bylo na Pikachu.
1: Můj brácha ten je sbírá, doteďka je tím posedlej, já to taky milovala. Co ty, Michale?
0: Miloval jsem hlavně ten seriál, že jo, Ash Ketchum a Znělka, já chtěl bych být ten nejlepší, jak někdo přede mnou, tu zkoušku musím zvládnout sám a tréninky věcma, to prostě, hele, to si půjdu pamatovat. Podle mě, až budu na smrtelný postel a někdo by se mě na to zeptal, tak já užiju.
1: Nápodobně. Já jsem našla článek o tom, jak tenhle ten fenomén vůbec vznikl a přijde mi to teda dost zajímavý. Vlastně to vzniklo tak, že jeden malý kluk miloval brouky, jo. Jejich tvůrce jmenuje se Satoshi Tairi. Jako dítě běhal po loukách kolem Tokia, chytal tam hmyz. Možná vám už taky někdy přišlo dítě domů s kapsama plnýma brouků. No ale jak to Tokio rostlo, tak louky, rybníky postupně zmizely a s ním i ty brouci, jo. A pak přišel Game Boy a on si řekl, představil si ty dvě konzole propojený kabelem a představil si, že tím kabelem mezi nima lezou malý potvůrky a bylo zaděláno na Pokémony. A ten vývoj trval nějakých 6 let, ta firma se během toho málem položila, ale v roce 96 vyšly opravdu první Pokémoni.
0: To je zajímavý. Já teda tu historii znám trošku jinak, tohle jsem vůbec nevěděl, protože já tu historii znám, takže Pokémoni vznikly na Moravě. No. A když se bavil otec s matkou na dvorku svého statku u Kroměříže, mámo, hen ten náš mladý synek je blbej jak ta svině. Pokémon je,

0: bom.
1: 8:57 a snídaně šampionů končí. Jdeme se s vámi rozloučit, šampioni.
2: Děkujem za další krásný ráno s váma, další krásný týden a užijte si víkend.
1: Tenhle týden byl zkrácený, takže doufám, že i vám to uteklo. Po víkendu klasika v pondělí v 6:00 jsme tady.
3: Dobré ráno vám přeje Vasil Erdelis Ervasu. Přemýšlíte o rekonstrukci domu? Pomůžeme vám s ní. V říjnu a listopadu navíc 30% sleva na okna a dveře. Ervas.cz.
1: Zvládněte pátek a užijte si víkend.
2: A odpočiňte si, v pondělí jsme tady zase.
1: Pa, pa.
2: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Na Pelhřimovsku za Křečí směrem na Chýnův počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Jiné dopravní komplikace hlášené nemáme. Přejeme všem šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
4: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč. Autorizovaný servis vozů Kia.
5: On air.
6: Online.
5: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
7: Je 9 hodin, krátké zprávy a David Račák. Opozici se ani na druhý pokus nepodařilo ve sněmovně svrhnout vládu premiéra Andreje Babiše. Proti vyslovení nedůvěry vládě hlasovali podle očekávání přítomní poslanci všech tří koaličních stran. Návrh podpořili zákonodárci opozičních ODS, STAN, Pirátů, KDU, ČSL a TOP 09. Přerované dál bojují se suchem. Nepříznivá hydrologická situace tam totiž pokračuje. Vodoprávní úřad proto prodloužil zákaz odběru povrchových vod až do 31. října. Co všechno místní nemohou dělat, řekne mluvčí města Lenka Chalupová.
8: Zákaz se týká například odběru vody pro zalévání zahrad, trávníků a sportovišť, mytí aut nebo napouštění bazénu. Toto opatření se týká například Bečvy, Malé Bečvy, Strhance, Olešnice, Morávky,
7: ale také například Bystřičky, Moravy, Blaty, Hané a jejich přítoků. Španělsko zakázalo řízení elektronických koloběžek a dalších podobných prostředků lidem mladším 15 let. Platit začala novela silničního zákona, která s tím počítá. Lidé používající koloběžky budou mít nově i povinnost nosit přilbu a v noci při snížení viditelnosti také reflexní vestu. No a na kongresu Mezinárodní hokejové federace IIHF na Tenerife se dnes bude volit nový šéf světového hokeje. Mezi 9 kandidáty na post prezidenta je i bývalý úspěšný český brankář a současný viceprezident federace Petr Bříza. Spolu s Němcem Reinlem by měl být favoritem.
9: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Tak dneska bude převažovat oblačno a teploty odpoledne 20 až 23 stupňů.
5: Hit Rádio Vysočina.
2: Krásný páteční den všem přeje Markéta Zušťáková z Hit Rádia Vysočina pro vás třeba Roxette a taky Anna Naklapa, ale Farben.

problém města a zvítězila zeleň a stín. To obyvatelé volí jako prioritu pro město, že by to mělo jako řešit. Hned zatím navazuje parkování a vylidňování centra. Kdybych nevěděla, že to je anketa z Jihlavy, tak bych si myslela, že to psali o Třebíči. Ale já si myslím, že ono to bude asi ve všech městech úplně podobný a stejný, a to nejenom na Vysočině. Prostě zeleň, stín, parkování a znovu oživit střed města. No tak kdo ví, třeba se po volbách dočkáme. Tady už je pro vás Joan Osborne na Hit Radio Vysočina. Přejeme vám krásné páteční dopoledne.

0: co se děje na Vysočině.
1: Tak pojďme společně vyrazit třeba v sobotu o 8:30, kdy do Pelhřimova na náměstí dorazí podzimní jarmark s nabídkou regionálních potravin, krásných řemeslných výrobků a chybět nebude třeba ani hudební doprovod. V poslední době nám taky skvěle fouká na draky, takže ve Valchovské aleji v Počátkách se bude v neděli konat drakiáda, akce začíná v 15:30, budou se opékat i busty. No a Den zvířat v zoologické zahradě v Jihlavě se letos uskuteční v neděli, kdy vás čeká speciální program plný zábavy, poznávání a také radosti ze světa zvířat, tak si to rozhodně nenechte ujít.
0: Vysočina. Tady jsme doma.

0: Kupujete totální hardcore.
1: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
5: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
4: Sportka od Olvinu.
6: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
4: Hit Radio.
7: Zlepši si náladu.

10 hodin 33 minut posloucháte Hit Radio Vysočina a teď pro vás kapela No Doubt a song Just a Girl. Tuhle tu písničku Gwen Stefani napsala ve vsteku. Bylo to v pokoji, když jí rodiče strašně moc nadali, když jí sprdli, že někde jela sama. No vida, takovej sprďák někdy od rodičů může přinést i hit. Tak se toho doma prostě nebojte, jo? I dneska vám takovéhle songy naservírujeme i večer po 18. hodině v rámci Hit Radia Classic, takže nás určitě laďte. Tady už jsou No Doubt, Just a Girl.

0: Za námi Alex Warren na Hitradiu Vysočina. Dneska je Mezinárodní den zdraví dětí a my všem dětem to zdraví samozřejmě přejeme. Nepříjemná je i rýmička nebo kašílek. Já svému synovi třeba nadala, že pořád chodí v tričku a v kraťasech a proto má teďka rýmu. A on mě zase tvrdí, že to má proto, že všichni ve škole jsou nachlazení. No jo, začíná to, tak se prosím vás držte. My posíláme na Hitradiu Vysočina už za chviličku třeba Flipside, protože muzika léčí.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
1: Registruj účtenku a získej slevový kupón.
0: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
2: Na Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.
3: Happy birthday.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, na Žďársku v Novém Městě na Moravě v Dukelské ulici, tak tady zasahují záchranáři u zraněného cyklisty, takže rozhodně počítejte s omezením. No a na dálnici D1 mezi kilometry 180 a 141 směrem na Prahu bude u Krajnice probíhat údržba mostů, tak i tady pozor. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozu Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč.
2: Vše, co potřebujete, najdete v Kauflandu. Například Harmony toaletní papír 30 rolí za 139,90. Jarok prostředek na nádobí 2 kusy v balení za 139,90. A Somat kapsle domičky různé druhy za 269,90. Až do 6. října. Kaufland.
3: On air.
4: Online.
3: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Vysočina.
5: Je 11 hodin, krátké zprávy a David Račák. Baví léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek vystoupaly nad 320 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí vydrží navíc ještě několik dní. Kraje pokračují v opravách silnic nižších tříd. Jedna z větších investic letos skončila v Klášterci nad Orlicí na Pardubicku. Rekonstrukce silnice třetí třídy tam probíhala po etapách, jak říká hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.
6: Jednotlivé etapy byly rozděleny na horní část obce a dolní část obce, včetně mostu, s tím, že Pardubický kraj investoval z vlastního rozpočtu celkem 130 milionů korun a v té poslední etapě to bylo 65 milionů korun.
5: Rekonstrukce přinesla také větší bezpečnost chodců. Klášterci nad Orlicí přibyly nové chodníky, veřejné osvětlení a další bezpečnostní prvky. Lidé mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádosti třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně si mohou průkaz vyžádat ještě 7. října. No a hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík.
7: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: Tak dneska bude spíš převažovat oblačnost, teploty odpoledne až 23 stupňů, v noci čekáme polojasno nebo oblačno a nejnižší noční teploty 9 až 6, v údolích klidně jenom kolem 4 stupňů, ojedinělé klidně i přízemní mrazíky.
3: Hit Radio Vysočina.
0: S vámi na Hit Radio Vysočina Markéta Zušťáková a společně se mnou teď Shawn Mendes, Camila Cabello a Señorita.

svědomí Soul Asylum. Na Hit Rádiu Vysočina jste je slyšeli v 11 hodin a 12 minut. Hele, dneska se chystají takový docela velký policejní manévry, možná o tom vůbec nevíte, jo, ale policisté se to dozvěděli na sociálních sítích, ještě že je mají, protože dneska se má uskutečnit nelegální sjezd tuningových aut z celé Evropy. Až tisíce účastníků mají zamířit do Česka, policie samozřejmě bude situaci monitorovat ve všech regionech, na dohled nasadí i vrtulník s termovizí, drony, pyrotechniky a tak, takže bacha na to dneska, jo, bacha na to. Eva Farná, Miraj, to je další muzika pro vás a třeba i pro ty tuningový auta.

0: I dneska pro vás mám tip od Vysočina Turism, kam vyrazit o víkendu. Zvu vás na Den lesů nové generace. Přijďte strávit den s lesníky plný zábavy i poučení. Kromě komentovaných vycházek je pro návštěvníky připraven také bohatý doprovodný program. Uvidíte třeba samolesce v akci vysoko v korunách stromů. Uvidíte hasiče při zásahu proti lesnímu požáru. I třeba praktickou ukázku první pomoci v terénu. Zbývá jenom dodat, kde a kdy v Palestrově u Havlíčkova Brodu v sobotu od 10 do 16 hodin. No a další tipy, kam na naší krásné Vysočině vyrazit, najdete na Vysočina.eu.
1: V Kauflandu najdete vše pro váš rodinný nákup. Například Bohemilk, plátkový sýr, 100 gramů za 24,90. Ariel, prací kapsle nebo gel, různé druhy za 399,90. A Bref, WC blok, různé druhy za 59,90. Až do 6. října. Kaufland.
2: Hit Radio. Hit Radio.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Zaspíval Mark Ember na Hitrádiu Vysočina. Tak počasí zatím zůstává převážně slunečné a na začátek října i poměrně teplé. Koukám na příští týden, teploty stále na 20, až ve čtvrtek tam vidím kapku, ale to je daleko, to je dobrý, to si užijeme třeba ten víkend, který je před náma. Tak si to užijte stejně jako my, nebo stejně jako já. Tady jsou Činasky na Hitrádiu Vysočina.

Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz

0: Show.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
5: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
6: Lady Gaga?
5: Je to český interpret. Přišlo nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
4: 2 vteřiny na odpověď.
5: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
6: Lady Gaga?
5: Je to český interpret.
4: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Pelhřimovsku zakřečí směrem na Chýnov, počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. No a na Havlíčkobrodsku na výjezdu z Plačkova směrem na Kamenici probíhají stavební práce a komunikace je uzavřena. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej z Hit Radio.

0: hvězdy. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
2: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. České zdravotnictví čekají v příštích letech změny. Chystaná reforma veřejného zdravotního pojištění má zlepšit dostupnost a kvalitu péče a zároveň posílit prevenci. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Hana Plačková.
3: Víceleté dohody mají zároveň umožnit nemocnicím, ambulancím i zdravotním pojišťovnám lépe plánovat a při financování více zohledňovat kvalitu, bezpečí a efektivitu péče. Za účast na preventivních prohlídkách a hrazených screeningzích vznikne nárok na odměnu 500 až 1500 korun.
2: Konkrétní podmínky pro získání odměny si přitom nastaví jednotlivé zdravotní pojišťovny. Vláda Andreje Babiše podle očekávání ustála hlasování o vyslovení nedůvěry. Pro svržení kabinetu ve sněmovně hlasovalo 83 přítomných opozičních poslanců. Pro pád vlády by bylo potřeba nejméně 101 hlasů. Debata o nedůvěře zabrala 3 jednací dny. Česko zažilo letní teploty i v první říjnový den. Nejtepleji bylo včera v Českých Budějovicích Rožnově, kde teploměr ukázal 26,1 stupně. Letní den, tedy alespoň 25 stupňů, zaznamenalo ještě dalších 10 stanic, většinou ve středních a jižních Čechách. A teď ještě něco z regionu.
4: Obnovit obecní lesy v okolí Velké Býteše na Žďársku po kůrovcové kalamitě pomohlo to, že tam lesníci nechali část odumřených stromů namísto toho, aby je plošně vytěžili a pak osazovali velké holiny. O obnovení druhově pestrého lesa se postarala příroda, aniž by to stálo peníze. Cena kůrovcového dřeva v té době byla velmi nízká.
5: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: Na Vysočině bude oblačno, hlavně v západní polovině kraje, občas i zataženo, většinou průsvitnou oblačností, která se začne večer částečně zmenšovat. Nejvyšší

Já vám přeju nádherné páteční poledne. Ten, řekněme, zkrácený pracovní týden má jen jednu nevýhodu, a to, že máme jen 4 srdcovky v tomto týdnu. Ano, už je tady 4. pracovní den, je tady pátek a tím pádem poslední srdcovky pro tento týden. Jak se máte dneska? Doufám, že všechno fajn, že všechno dobrý, že máte úsměv na rtech. Pokud ne, tak posloucháte správné rádio, protože my vám tu náladu určitě zlepšíme. Mám tady připraveno 5 legendárních hitů a ten 6. pak bude opět na vaše přání. Kam se vydáme hned na úvod? Půjdeme do roku 2000. V té době jeden slovenský zpěvák vydal nádherný album, jo? A tam se na něm jako podílelo tolik, ale tolik interpretů a umělců, jako třeba Anna K., Hanna Hegerová, Iva Bitová, David Koller, Robert Kodym, Vladimír Brabec a další a další. A jednou z těch písní, ve které například i Anna K. zpívá, no tak to je baroko. Kdy jste tohle slyšeli naposled? Že to nějaký pátek bude, co? No tak teď je jeden z nich, další pátek. Richard Miller a Hosté. Baroko, srdcovka číslo 1 na Hit Radio.

0: Rocco. Jsme se dostali hodně, hodně daleko do minulosti, až do samotného baraka. No, vracíme se zpátky. 12 hodin 8 minut, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je krásný, že už teď mi začaly chodit zprávy na WhatsApp Hit Radia s číslem 777-937-777 a jako první zpráva úplně, tak mi přišla hned těsně po 12. hodině. Nazdár, tak pojď, nakopni to. Tak si říkám, sakra, tak to jsem si měl přičít dřív, to mi jako nevyšlo, tady tou první srdcovkou. No, nedá se nic dělat, jo. Máme prostě trošku pomalejší páteční rozjezd, jo, ale pojďme zařadit teda rychlejší stupeň a kopnu tam rovnou trojku. Dáme si ryzí devadesátky, aby jsme to teda fakt nakopli. V dnešní době tak se jí hodně fancy jídla, jo, to je samý, já nevím, avokádový chleba se semínkama a kolem zelenýma bylinkama a kytkama, co ani nevím vlastně, jak se jmenujou a jestli se to může jíst nebo ne. Nebo vejce benedikt s holandskou omáčkou, jahodama, borůvkama, na domácí briošce nebo croissantu a takovýhle věci, ale hele, na rovinu, v devadesátkách jsme si doma prostě otevřeli konzervu lunch meatu. K tomu jsme si dali cibuli, kyselou okurku, kečup nebo hořčici, chleba a bylo nám dobře. A tenhle hit, který tady mám, tak to je prostě fakt ten talíř s tím lunch meatem, s tou cibulí a s tou kyselou okurkou. Tohle jsou ryzí devadesátky. Jdeme to nakopnout. Korona! Baby, baby! Páteční party začíná právě teď.

Hit Radio, posloucháte Srdcovky a neuvěříte, co se teď stalo. Normálně mi přišla zpráva od bývalého prvoligového fotbalisty Milana Petržely. A píše, poslouchám v rádiu teď na cestě autem. Srdcovky jsou skvělý. Je to možný? Milan Petržela, frajer, co odehrál 537 zápasů, rekordman, nikdo neodehrál víc v první lize než on. Ten na druhém místě je skoro o 100 zápasů vzadu. Dal 60 gólů, 4 tituly, teď poslouchá srdcovky. Milane, ty jsi král, jako Michael Jackson. Tak tohle je

0: Poznali jste ho? Gordon Matthew Thomas Sumner alias Sting. Dnešní oslavenec tady u nás na Hitrádiu a čtvrtá srdcovka pro páteční den.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Jo, Sting dneska slaví narozeniny. Na narozeninovém dortu bude mít teda docela slušný požár. 75 svíček, 75 let. Nádherná, fantastická hudební kariéra, spousta legendárních hitů. On je opravdu jako žijící legenda a upřímně řečeno, na baskytaristu to není vůbec špatný. Teď zdravím všechny baskytaristy i mý kamarády, ze kterých si děláme stále jako legraci. Tak vidíte, i baskytarista může být vidět a slyšet. Je 12 hodin 20 minut, já se tady dívám na WhatsApp rádia s číslem 777-937-777. Píše mi Pavel, čau, tak s tím lunch meetem si zabil. Normálně jsem na něj dostal takovou chuť, že ho půjdu dneska hledat do obchodu a dám si ho tak po 30 letech k večeři. Doufám, že ho ještě prodávají. Pamatuju si, že jako dítě jsem ho měl často, máma ho i smažila na pánvi k bramborám. Tak díky moc za tuhle vzpomínku. Pavle, není vůbec zač, upřímně řečeno, mluvil jsem o lunch meetu a normálně si tu chuť jako vybavím taky, okamžitě. Na první dobrou, fakt bych si dal. Dáme si pátou srdcovku, to si taky určitě vybavíte, takhle hned podle prvních tónů. Co? Jdeme do Švédska, na Hitrádiu Cardigans a za chvíli srdcovka na vaše přání. Tak mějte pohodový pátek s Hitrádiem, s Jirkou Plnářem a s Cardigans.

0: Cardigans na Hit Rádiu, pátá srdcovka.
1: Srdcovky Hit Rádia.
0: No, toto uteklo. 12.24, tohle byla poslední srdcovka pro dnešní den a zároveň i pro tento týden. A teď je otázkou, co si dáme jako srdcovku na přání, jo? Ten přídavek tady samozřejmě bude, šestá srdcovka nesmí chybět, ale to já už nerozhoduju. O tom já už nerozhoduju, pojďte se na chviličku i vy stát DJem Hit Rádia, nebo DJkou samozřejmě, 777-937-777. Pojďme si dát nějakou píseň od kapely, interpreta, zpěvačky, co třeba jste měli ve svém pokojíčku na plakátu, nebo jste si vystřihávali samolepky z bravíčka a tak podobně. Prostě něco, co vás vrátí do doby, kdy jste byli třeba na střední škole, nebo do puberty, jo? Napište mi, co byste dneska chtěli slyšet, co je srdcovka číslo jedna pro vás a já vám ji zahraju. Moc rád, tady na Hit Rádiu 777 937 777.

0: účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Šabuzi na Hitrádiu ve 12 hodin 32 minut.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Je před námi páteční srdcovka na vaše přání. Dneska to opět bylo těžký a tak jsem začal počítat v jednotlivých zprávách, kolikrát se mi tady objeví jaká kapela nebo zpěvák nebo zpěvačka. A nevím, co se stalo, ale zrovna dneska to vyšlo na Offspring. Jakože nejčastější kapela, kterou já tady vidím na WhatsAppu Hitrádia na čísle 777937777, tak jsou opravdu Offspring, takže my se vydáme do 90. let. Píše si mimochodem, mimo jiné, Eva, Tomáš, Jirka, Honza, ten k tomu ještě přidává krásnou story. A to tady budu čistečko. Kamaráde, já na základce vyrůstal na Offspring, učil jsem se na prkně ve skateparku a nezapomenu, jak jsme tenkrát nosili s sebou jezevčíka. Závorka rádio, jasně vím, co jezevčík. Do něj se dávali bušty, závorka velký tlustý baterky. Já jsem chtěl říct, že posloucháte srdcovky, já myslím, že všichni víme, co jsou baterky bušty, ale v pohodě, díky za vysvětlení. No a na kazetě nám tam hrála Amerikána. Dodnes je to moje nejoblíbenější od Offspring, co kdy vydali, a obecně nejoblíbenější deska. S tím se dá souhlasit. 100%. Tak si dáme něco z Amerikány, ne? Na Amerikáně tam toho je strašně moc. Je tam samozřejmě Pretty Fly, pochopitelně. Co tam je dál? Why Don't You Get a Job? To je tam taky. To hrajeme ale často. Tak si pojďme rád něco, co se jenom tak nehraje, ne? Tohle je mimochodem číslo 5 na té desce. Pátý hit hned po Pretty Fly. Tohle vás nakopne v pátek. Tohle je něco, co potřebujeme slyšet v srdcovkách. Něco, co se prostě už jen tak nehraje. A proto je tady Hit Radio. Tak si to užijte. Offspring.

na Hit Rádiu. Život občas není fér a tak si vaš každé maličkosti, co máš. O čem to ten Pokáč vlastně zpívá? Možná necháme až do středeční role ty dvojsmyslů, ale je tady ten malý kašpárek, vám může zahrát velké divadlo na Hit Rádiu a tak budu pokračovat dál s výběrem dalších skvělých hitů, i přesto, že srdcovky jsou pro dnešek opravdu u svého konce. Ale dáme si do 13. hodiny ještě Miles Smith, Green Day a nebudou chybět ani Disturbed. No a ve 13 hodin nejnovější zprávy. Další srdcovky zase v pondělí tady na Hit Rádiu ve 12 hodin. S vámi Jirka Pelnář, pokračujeme dál. A tak si jako říkám, že kdybyste chtěli mít už nějakou jistotu, co byste v pondělí chtěli slyšet, tak klidně i dál můžete psát vaše hudební tipy na 777-937-777 a nebo klidně v průběhu dne i mě na Instagram, normálně do zprávy, jsem tam jako Jirka Pelnář. Nestýte se, nebojte se, klidně mi to tam všechno sypte, ať na příští týden jsme připraveni a vyslyšíte přesně to,

0: si je t'aime. Chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: so nice.
1: Víc z hudby toho mezi 12. a 13. na Hitrádiu už neuslyšíme, ne, že by jsem nechtěl, ale čas, ten nás trápí. 12.59, za minutku jsou tu nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
2: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny v Jihlavě v ulici pod rozhlednou je silnice uzavřena kvůli opravě povrchu. No a na Pelhřimovsku mezi Budíkovem a Světlicemi probíhají práce na silnici, místo je neprůjezdné. Rozhodně jeďte jinudy šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
3: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia.
4: Dobré zprávy z Jihlavy.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
2: Bylo 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro volby do Senátu, pokud v nich letos nebudou moci hlasovat v místě bydliště. Žádost je třeba doručit obecnímu nebo v případě zahraničních Čechů zastupitelskému úřadu do 16 hodin. Osobně je možné na úřadě o průkaz požádat až do středy. Hnutí Naše Česko představilo návrh koncepčního řešení penzijního systému. Cílem je propojit penzijní reformu s vytvořením silného kapitálového trhu. Dobrovolnost systému zůstane, má ale aktivně pomáhat lidem udělat racionální a dlouhodobé rozhodnutí, uvedl k návrhu předseda hnutí Martin Kuba. Hokejisté Sparty porazili v předehrávaném utkání 7. kola extraligy České Budějovice 4-2 a na třetí pokus poprvé vyhráli v domácím prostředí. Jihočeský Motor zdolali v O2 aréně po 11. v řadě. Gólem a asistencí se na výhře podílel kapitán Filip Chlapík. A teď ještě něco z regionu.
3: V nemocnici Nové Město na Moravě na Žďársku otevřeli ambulanci dětského lékaře. Službou se kraj, který je zřizovatelem nemocnice, snaží kompenzovat nedostatek lékařů. Už ji otevřeli v Pelhřimově a Havlíčkově Brodě. V novoměstské ordinaci je zatím registrovaných přes 30 dětí. Ambulance ordinuje v pondělí, ve středu, ve čtvrtek a v pátek.
4: Akce týdne Komošrotu Barco. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barco, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
3: Na Vysočině bude oblačno, hlavně v západní polovině kraje, občas i zataženo, většinou průsvitnou oblačností, která se začne večer částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
5: Páteční odpoledne pokračuje dál, 13 hodin, 3 minuty, po obědě zpátky v práci. Už se vám dneska nic nechce, melete z posledního, jak se říká, těšíte se domů a v pátek, takhle jako v práci, vám to přijde jako nekonečně dlouhý. Nebojte se, zvládnete to. Hele, v Tennessee teď jedna vězenkyně přežila 2 smrtící injekce, takže těch pár hodin v práci zvládnete taky. V pohodě, jo? Víkend před námi, o víkendu můžete vyrazit do lesa na houby, načerpat trochu kyslíku do žil. Kdyby náhodou jste na ty houby vyrazili, ale ne v Česku, že byste jeli, já nevím, třeba tady kousek někam za hranice, ať už se bavíme o Slovensku, Rakousku, Německu, můžete tam vlastně vůbec jít na houby? Dobrá otázka. Odpověď uslyšíte za chvíli. Teď si dáme zase něco, co vás dneska v té odpolední části dne

One Republic na Hit Radio ve 13 hodin a 14 minut a to je chvíle, kdy jdeme spolu do lesa. Houbaření. Chodíte do lesa na houby? Je to vaše vášeň? Stejně, hele, jo, žijeme v roce 2026. Moderní technologie vládne světu, AI radí se vším, auta jezdí sami, telefonujeme z hodinek, ale aby někdo vynalezl hledač hub, to ne, jo. A možná vlastně právě proto nás to tak baví, protože se to po staletí dělá pořád stejně a člověk si tak vlastně i od těch technologií odpočine. Musí vyrazit do toho lesa, vohnout se a hledat sám. Pak ale samozřejmě, pořád jsme v 21. století, takže svý úlovky nafotí, natočí, sestříhá dílsko a pošle to na Facebook. Vy ostatní záviděli, to je jasný. Kdybyste náhodou v příhraničí zabloudili v lese až k našim sousedům, tak pozor. V Rakousku můžete houbařit v lese maximálně do 17 hodin. A z lesa si můžete odnést maximálně 2 kila hub na osobu. Víc ani ťuk, jinak jsou tam pokuty, které jsou až v tisícovkách eur. Německo, to je vlastně skoro to samé, taky maximálně 2 kila, ale některé oblasti mají dokonce jenom půl kila na osobu, takže pozor. Zákaz houbaření je potom v chráněných oblastech, to je jasný, ale taky v oborách anebo v oplocinkách. Co se týká Polska, to vůbec nemá smysl chodit do lesa, tam už byli před váma, ale zase to všichni prodávají kolem silnic, takže tam jste jako v pohodě. No a na závěr ještě Slovensko, to je taky v klidu, tam můžete sbírat jako u nás tolik množství, kolik ideálně naštve všechny vaše sousedy. Na Slovensku je to jako u nás, jo, tam se taky nehoubaří, ale plení. Akorát teda pozor, v některých oblastech tak vám jiný houbař může váš košík zabavit a k němu se vezme ještě peněženku a hodinky, tak dá.

Ale Farben na Hit Radio ve 13 hodin a 24 minut. Pánové, jestli jste někdy měli touhu, že byste si pořídili kilt, tedy prostě tu skotskou pánskou sukni, že jo, tak dneska je ten den D. Není lepší den než právě dnes, 2. října, protože dneska je Mezinárodní den zvonů. A člověk, co nosí kilt, tak já říkám, to je takový jako živej chodící zvoneček. Víc. Nic tomu říkat asi nemusím, představivost hraje sama. Takže dneska je ten den, jo? A když už teda máme Mezinárodní den zvonu, tak vám přeju, aby už taky dneska jako zazvonilo na konec pracovní doby. Ono to přijde, nebojte se,

Perpetuum mobile na Hitrádiu ve 13 hodin 37 minut. Když se Eva Farná narodila, tak Madoně už bylo 35 let. Takže byla o 2 roky starší, než je Eva teď. Těžký, co? Ztratili jste se v tom? Nevadí, nevadí, my vám na Hitrádiu vždycky ukážeme cestu. I tou hudební historií. Dneska večer mezi 18. a 21. hodinou vás čeká doslova a do písmene 3 hodiny cestování časem a taková malá 3hodinovka hudebního dějepisu 80, 90 a milénium. Máte se na co těšit, protože je pátek, tak to bude trošičku v popovějším duchu. No a když už se bavíme o Madoně, tak pojďme si dát jeden z jejich největších hitů, který mimochodem nahrála v době, kdy Eva Farná ještě vůbec nebyla na světě. A i přesto, že to je vlastně jako taková jako poproková svižná věc, tak kdybyste si nikdy chtěli najít překlad toho textu, tak ono to je jako hodně vážný. Jo, ona o tom vlastně... Ona v této písni tak nějak bilancuje nad několika tématy, jako je její katolická výchova, což pro ní asi muselo být extrémně náročný a možná i pro její rodiče. Ostatně i o tom je ta píseň, o jejím vztahu s jejím tátou, o odchodu její mamky a samozřejmě o velmi špatném manželství s hercem Sean Pennem. O tom je Like a Prayer. Hit, který si dáme právě teď jako takovou malou pozvánku na dnešní pořad Hit Radio Classic mezi 18. a 21. hodinou.

Neil Diamond a Two Friends, Sweet Caroline, hit, který se velmi často hraje na hokejových zápasech, hlavně teda na mezinárodních turnajích. Tak když jsme u toho mezinárodního hokeje, tak jedna aktualitka. Petr Bříza se prvním českým prezidentem Světové hokejové federace v historii nestane. V hlasování ho porazil Němec Franz Reindl, který na post kandidoval už před 4 lety. Jenom dodám, že ho porazil o pouhé 3 hlasy. Tak škoda, mohla se připisovat takováhle mezinárodní hokejová historie. Nedá se nic dělat, tak třeba příště. Za chviličku Lime Pain, taky Rita Ora, nebudou chybět ani Nickelback a Rockstar.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Posloucháte Hit Radio, za 2 minuty bude 14 hodin, před námi taky nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava, takže pokud jste za volantem, dobře poslouchejte, ať víte, jak se kde jezdí. My vám přejeme šťastnou cestu s Hit Radiem.
1: Nejlepší dopravní servis z Vysočiny na Třebíčsku na silnici 3. třídy před Náramčí směrem od Valdíkova probíhají práce na silnici, počítejte s omezením. No a na Jihlavsku ve Stříteži probíhají stavební práce, sledujte dopravní značení. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou na nové WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia. Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz. On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za svůj výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti hnutí Duha. Omluvu, o které rozhodl v září soud, zveřejnil spolek na webu. Voda v oblastech zásobovaných z vodojemu Odolena voda je znovu pitná. Opakované rozbory potvrdily její nezávadnost. V případě, že některá část domovních rozvodů nebyla delší dobu využívána, je doporučeno před použitím vody k pití a vaření nechat ji 5 až 10 minut odtékat. Pohřešovanou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili ve frýdeckém lese nedaleko skládky. Okolnosti úmrtí prověřují. Už dříve policisté uvedli, že matka dvou dětí nebyla před zmizením v dobrém psychickém stavu a snažila se vyhledat odbornou pomoc. Cizí zavinění smrti ale zatím nevyloučili. A teď ještě něco z regionu.
1: Nové Město na Moravě na Žďársku má hřiště s umělým povrchem pro trénink fotbalistů. Nemusí už tak kvůli tomu dojíždět jinam. Nové sportoviště město od loňska stavilo na pozemku ve Vlachovické ulici. Na akci za 70 milionů korun přispěl 25 miliony kraj Vysočina. Další investice do tohoto areálu má radnice v plánu.
5: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Na Vysočině bude oblačno, hlavně v západní polovině kraje, občas i zataženo, většinou průsvitnou oblačností, která se začne večer částečně zmenšovat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
2: Hit Radio. Jirka Pelnář. Hit Radio.
0: 2 hodiny odpoledne, přeju pohodový pátek, domů, do práce a taky za volant. Kdyby náhodou jste narazili na nějakou černou kočku, tak jenom pozor, kdyby vám přiběhla přes silnici. Opravdu asi nosí smůlu, teď se o tom přesvědčila jedna paní, takhle černé malé kotě jí přeběhlo přes cestu. Zůstalo stát u té silnice, tak paní zastavila, zžilalo se jí srdíčka, koťátko odchytla, jo, odvezla dokonce to koťátko na služebnu strážníkům. No a strážníci, když převzali kotě a udělali zápis, tak ještě se podívali do občanky té paní a zjistili, že paní je hledaná, protože neplatí výživný. Takže pro dobrotu na žebrotu, dávejte si pozor na dobrý skutky někdy.

0: Imagine Dragons na páteční odpoledne. Posloucháte Hit Radio, chviličku po druhé hodině.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je tady pátek a taky čas na náš pravidelný tradiční pořad Pravda nebo bullshit. V minulé hodině tak už jsem mluvil o houbaření a tak jsem začal hledat, co si tady jako myslí věci v různých statistikách. A našel jsem zajímavou věc pro dnešní den, která se houbaření týká. A zní.
1: Vědci
0: tvrdí, že 71% Čechů nepřestane sbírat v lese houby, i když už má dost. Jinými slovy, zhruba 7 Čechů z 10 jde vyplenit les a sbírá na množství, hlavně co nejvíc, i když se to potom doma vyhodí. Tak co si o tom myslíte? Je to vůbec možný? Děje se to u nás v Česku? To asi ani ne, to jsou jenom pomluvy. Myslíte si, že
1: vědci
0: mají pravdu, když je to pouhých 71%? 777-937-777. Dejte mi vědět, co si o tom myslíte. Je to reálný číslo? Mají vědci pravdu? Děláte to taky? A proč? Štve vás to? A proč? Pojďme si popovídat otevřeně bez obalu tady na Hit Radio, jako každé odpoledne ve dvě. 777-937-777.

0: Tak tohle zpívá Tones and I, taky tedy Swims, a k tomu hraje David Guetta. Skvělá kombinace na Hit Radio.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Je pátek 14:00 a tak si povídáme na další téma, kdy...
1: Vědci.
0: Vypočítali, že prý 71% Čechů chodí do lesa houbařit a nepřestanou se sběrem hub, i když mají úplně plný košíky, jo? Já jsem se ptal, jestli to číslo je reálný, co si o tom myslíte a jestli to taky tak děláte, nebo obecně, jaký na to máte názor, jo? Tak třeba tady Lukáš píše, ahoj, přiznávám se, dělám to taky už od dětství. Dělala to tak babi s dědou, moji rodiče a už i moje děti. Je to závislost, přece tam tu houbu nenechám, když už jsem ji našel, ne? Je to zlozvyk. Zdraví Luky. Další zpráva, ahoj, já to dělám záměrně, protože se mi stane, že je potom půlka hub červivá a já bych neměla dost. Zdraví Pája. Jasně, to má nějaký ekologický důvod. Co hlasovky? Ty tady máme taky.
2: Ahoj, ahoj, ahoj. Takže ahoj. Já si myslím, že když něco zadarmo, tak znáš Čechy. Plný tašky, plný koše, plný kufry, jenom něco nejvíc toho donést domů. No, a pak co s tím dělají? No, Bůh ví, hele. Čau, tenko, měj se hezky, ahoj, ahoj.
0: Děkuju, Zdení, za zprávu. Další, hele, to si nemyslím, že takové číslo ne. Třeba těch 55% asi jo, ale já tam teda nespadám. Nikdy se neměl vrchovatý koš, abych se třeba do lesa vracel ještě jednou. Ale s tou českou hamižností, která u některých nemá hranic, možná vlastně bych se nakonec tomu číslu asi ani nedivil, no. Tak 71%, je to podle vás reálný? Mají
1: vědci
0: pravdu? Znají nás Čechy dokonale, anebo ne? Jo, teď mi tady přišla fotka. Ahoj, já bych s nimi souhlasila, když my se snažíme sbírat jen mladé a větší houby, prcky a staré už necháváme. Letos je houbaření nádhera a ty tady na to koukám. 1, 2, 3, 4 plný koše. Kolik máte členů rodiny? 38? Tak dejte vědět, co vy si o to myslíte. 71%, je to reálný. 777-937-777. No a když sbíráme i pro přátele, dáme si přátele.

0: Další velmi povedený duet Lady Gaga Bruno Mars ve 14 hodin 22 minut.
1: Pravda nebo bullshit? Jak je to ve skutečnosti?
0: Jdeme do finále rozhodnout, jestli
1: vědci
0: mají pravdu anebo ne. Tvrdí, že 71% Čechů, když jde do lesa na houby, tak prostě sbírá víc, než je potřeba. Asi takhle bych to zkrátil. Posledních pár zpráv tady mám od vás. Zdravím, tak tohle pravda je. Radši jim to doma schně, protože je to o lidech. Já znám jednu rodinu, 5-6 košů a pak to doma vyházeli a najednou svojí hamižností sebrali jedůvku a ta se jim pomstila. Bylo jim hodně špatně. Pak je tady spousta smajlíků u toho. Chápu. Další. Můj soused říká, ještě nevím, na co mi to bude, ale už teď mám málo. A tímhle bych to zavřel a troufnu si tvrdit, že když věci tvrdí, že to je 71%, tak pro dnešní den, na základě všech vašich zpráv, co jste posílali na 777-937-777, tak výsledek je takový, že
1: vědci
0: pravdu nemají. 71% je mimo realitu. Vypadá to tak na 86%.

0: vyhrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maximita.cz.
1: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu.

Na Hitrádiu Pink a také její dcera, ano, tohle byl rodinný duet, velmi se podařil, je 14 hodin a 33 minut, ve světě se teda dějou jako neuvěřitelné věci, jo, třeba Velká Británie předčasně propustí tisíce vězňů, z čehož teda mají obavy, jakože i evropští sousedé, pochopitelně, no, u nás tady v Česku tak se zase řeší prostě jenom komunální volby, že jo, a je to tak na vesnici, kydá se prostě jenom hnuj a to je všechno, tak si říkám, pojďme na všechno na chviličku zapomenout, pojďme si dát něco, co je fakt jako v pohodě, pojďme si dát něco tady na Hitrádiu, co vás vyloženě naloží do pohody, abyste si užili taky ten pátek, hele, 14:30, za chvíli začne odpolední dopravní špička, to bude úplný peklo, takže se domů zase vrátíte s pár šedinama navíc, s nějakou tu vrázkou. Tak pojďte se hodit do klidu a do zenu. A když zen, tak s dvěma z. Chaos z. Vodopády na Hitrádiu.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
1: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva, posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela, vyprskla jsem asi víc než Jasmin, tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
0: Dvě vteřiny na odpověď.
1: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
2: Lady Gaga?
1: Je to český interpret, je to český.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině. Pozor si dejte na D1 na kilometru 132 ve směru na Prahu. V koloně se tady srazilo osobní auto s dodávkou. Blokovaný je jeden jízdní pruh. Počítejte s narůstajícím zdržením. Kdyby vy jste měli jakékoliv informace, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný prodejce a servis vozů Mitsubishi. SVA Cars, Hrotovická ulice Třebíč.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Vysočina.
4: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. Babí léto pokračuje v Česku i s příchodem října. V Českých Budějovicích teploty ve čtvrtek stoupaly nad 26 stupňů Celsia. Hranice letního dne byla na našem území překonána třetí den v řadě. Teplé počasí navíc ještě několik dní vydrží. Vzácný dravec si oblíbil místo na Mostecku. Orlík krátkoprstý se opakovaně objevuje v národní přírodní památce Lom ČSA. Více říká mluvčí agentury ochrany přírody a krajiny Karolína Čůlová.
5: Tento středně velký dravec se specializuje na lov hadů a dalších plazů a obývá zejména teplé, suché, stepní a polopouštní krajiny. V České republice nehnízdí a je velmi vzácný. Orlíkovi krátkoprstému zřejmě vyhovuje především rozmanité prostředí lomu ČSA.
4: Střídají se mu tam totiž otevřené plochy, lesostep i vzrostlý les a lákají ho také skalní výchozy Krušných hor. Ceny ropy se dnes výrazně snižují. Severomořský Brent odepisuje asi 3% a vrátil se pod $100 za barel. Obchodníci dávají citelný pokles do souvislosti se zprávami o jednáních, o dodatečném uvolnění rezerv ropy a nafty v Evropě. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkový sousedé, druhé Dynamo a třetí Plzeň. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové. A třeba Vítkovice prověří VARy.
6: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
0: No a jak to bude vypadat na obloze? Dneska oblačno, v západní polovině našeho kraje i zataženo, teploty 20 až 23, víkend bude krásný, prosluněný, pravda po ránu, krapet zima, 9 až 6 v údolích místy i ojediněle přízemní mrazíky, ale teploty přes den 20 až 23 a k tomu na obloze sluníčko, prostě paráda.
2: Kancel za tebou, kolony před tebou a na zadním sedadle tvůj Marek Grande a Milan Řezníček. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
7: A tak vás zdravíme na startu takhle po 15. hodině. Ano, startujeme víkend.
0: Ano, musím říct, že my jsme se s Márou vlastně skoro celé září tady za mikrofonem nepotkali.
7: Ne, my jsme dovolenkovali.
0: Ano, tak možná i na tu dovolenou společně zaspomínáme. Každopádně budeme mít pro vás spoustu hitů, které vám budou zpříjemňovat vstup do toho dalšího a vlastně v pořádí prvního říjnového víkendu.
7: No jo, tak užívejme všichni společně venku krásné počasí a my posíláme další hity.

0: 19. hodina, 10. minuta, venku svítí krásné sluníčko, Milana Mára přijí krásné odpoledne, Eagle Eye Cherry, Save Tonight, právě teď v našem odpoledním vysílání.
1: A je tady víkend, my už jsme ho odstartovali, radujme se, veselme se, ten krátký pracovní týden je za námi, protože byl kratší. O jeden den. A byl stejně tak náročný, jako mi přišlo, jako ten klasický týden. Nicméně, my už jsme to tady nakousli s Mílou, my jsme tady po delší době, protože jsme si tak nějak jako vystřídali dovolený. A teď si vlastně nahlas poprvé chceme říct, kde jsme byli. Tak Mílo, kde jsi byl vlastně?
0: Prosím tě, já jsem toho stihl velkou spoustu, nejenom Česko, stihl jsem dokonce i zahraničí, protože jsem dostal k narozeninám úžasný dárek. Já jsem to tady už zmiňoval, já jsem vlastně byl vysílat zrovna, když jsem se z toho dárku vrátil. Já jsem byl v Paříži.
1: Hezky.
0: Sice jenom na dva dny, přes jednu noc, ale o to více to bylo intenzivní, protože já jsem byl na koncertu Celine Dion. Podařilo se nám dostat na koncert Celine Dion a byl to životní zážitek. Já z toho žiju prostě teďka, možná ze mě i ta Celine v tu chvíli stříká ještě na všechny strany.
1: Vidím, že máš skoro až jako slzičky stále v očích.
0: Nebylo to
1: jako
0: paráda. Hele, já od té doby sjíždím každý její koncert, který v Paříži má, protože ona vystupuje středa, sobota, středa, pátek, sobota, tak já vždycky se dívám na Instagram, vždycky na záznamy z těch koncertů a říkám si, jo, tady jsem byl, na tuhle tu písničku jsem stál, tady jsem stancoval. Nádherný to bylo.
1: Byl Titanic. Ne. Kecej.
0: Byl Titanic. Dokonce tam za jedním zábradlím stála taková slečna, která se tam s nějakou kamarádkou fotila s těma roztaženýma rukama. Takže i na tohle to dokonce tam došlo.
1: Byl Leo, no hezky pěkně. Hele, a Francie zkusil s nějaký jídla ochutnat?
0: No, tentokrát spíš jsme tak jakoby vsadili na fast foody, protože to bylo tak jakoby nejrychlejší. I když pravda dal jsem si croissant, tak dali jsme si kafíčko v zahradách, jsme tam posedávali. Jsem říkal, co může být super, když ráno posnídáš na Vysočině, sedneš do letadla a o půl devátý už sedíš v Paříži v parku a dáváš si ke snídani croissant a kafíčko.
1: Já myslel šneky, bojabézu.
0: Ty jsem nedal, dal jsi šneky.
2: Cibulovou polívku.
1: Měl jsem jednou šneky.
0: No. Cibulačku jsem měl, když jsme tam byli vlastně loni na podzim, tak cibulačka mi moc chutnala, ale nevím, do šneku bych asi nešel.
1: Myslíš, že měla cibulačku i Celine Dion?
0: Tak blízko jsem nebyl.
1: Já vám prozradím, kde jsem byl za chvilku.

Hit Rádiu pro tebe máme nejbarevnější playlist roku. Jedna barva. Druhá barva. A ještě jedna. Barevný podzim s Hit Rádiem. Zlepši si náladu.

0: Fan na Hit Rádiu Vysočina na startu toho víkendu krátce po 3:45. My tady s Mílou přejeme hezké páteční odpoledne. Už jsme probrali, kde byl Míla, co všechno ochutnal, co všechno viděl, byl ve Francii a nejenom tam. No prostě dovolenkový tipy sázíme po té dovolenkové sezóně. Já jsem se dovolil vyrazit a už jsem se tady o tom bavil, ale tak, aby to bylo kompletní. Já byl v Dolomitech.
1: Viděl jsem fotky.
0: A tak, jak ty jsi byl nadšený ze Celine Dion a ukápla ti slzička a furt to v sobě máš, tak já jsem byl ve 2500 metrech, někdy ve 3000 a tam mi taky kapaly slzičky potu.
1: Hele, ale byly určitý videa, který jsem viděl, který se dávali s Ivčou na Instagram, kdy se tam dokonce spolu tancovali a předváděli takový krátce, tam to teda moc nevypadalo, jako že bys byl nějak unavený.
0: Ne, bylo to bájo, bylo to fakt bájo. On se říká, že hory přenáší neskutečnou energii. A opravdu, když si tam lehneš v těch 2500 na tu louku, jednu z nejvýš položenou na světě, tak to je prostě úplně mega dávka energie.
1: Nikde nikdo, no, prostě paráda, čistý
0: vzduch. Nikde nikdo, to musíš hodně vybírat, aby nikde nikdo, jinak je to jako samej overturismus, jo, to ono, hodně musíš ten telefon nasměrovat tak, aby tam v tom záměru nikdo nebyl.
1: Ale tak dneska jsou různý ty aplikace, kde ty lidi můžeš vymazat, že jo?
0: Jo, tak nativně už telefon to právě dělá, že jo? Dobrý.
1: No tak dáváš tip určitě vyrazit směr Dolomity, kdo má rád procházky po horách.
0: Jo, tam je to, kam se podíváš. Ale tam na jedné straně vidíš Ameriku, na druhé straně Norsko, prostě tam cestuješ jedním pohledem.
1: Ale ty se mě ptali, jestli jsem ochutnal nějakou francouzskou specialitu, dali byste si něco?
0: Ano, polentu jsem měl.
1: Dolomitskýho?
0: Polenta tomu říkají, to je kukuřičná kaše s masem, politý je to celý sýrem, tím italským dobrým, Parmigiano Reggiano. Bylo to vynikající. Stojí to raketu, zasytíte to na celý den.
1: Ale stalo to za to.
0: No jej, dal bych si hned.
1: Bude o víkendu k večeři, obědu. Ivče vzala si recept.
0: No, ne, Ivče, my jsme tam skoupili jednu sírárnu a jedno uzenářství, protože italský síry a takový ty sušený masa, to je úplně jiná liga než tady.
1: No tak pokud vyrážíte zrovna teďka v tuhle chvíli na takový víkendový nákup a dáte si do košíku taky nějaký sejr a nějakou tu uzeninku, tak my tam přiložíme za chvíli další skvělou muziku Alex Várnu. Také bude Sebastián Rupa líc a nabídneme toho mnohem, mnohem víc, protože hrajeme jenom hity, které máte rádi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Hit Radio. Hit Radio.

Někdy jsem daleko, pak blíž, někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svém těle od pondělí.

0: Hezké páteční odpoledne, minutu po půl čtvrté, Sebastian, Rup a Líc a my míříme na silnice Vysočiny, protože díky Pavlovi, který vzal do ruky mobil, nelenil a dal nám vidět, co se kde stalo, míříme do Třebíče, jsou tam komplikace, kde Pavle konkrétně?
1: Nazdar říči, Třebíč, ulice Rafaelova, dvě auta v sobě, asi nic moc velkýho, ale blbě se to tady objíždí, řeší to tady, dejte pozor, buďte opatrní, ať máte fajn víkend, mějte se, čau.
0: Děkujeme moc, připomínám, kdyby byste měli jakékoliv dopravní informace 725 44 38 37, posíláte hlasovkou na naše WhatsAppové číslo. Děkujeme moc. No. A počkej. Už mluvíš. Počkej. Už mluvíš?
2: Jo. Už jsem tady.
0: Uf, to jsou ty naše čudlíky tady.
2: Čudlíky. Míla je dneska u čudlíku a Míla přepočítává čudlíky a já jsem jenom chtěl jako dodat opatrně na silnicích, třeba možná právě vyrážíte jako za houbařením. Aha. Na houby, protože Míla krom toho, že přepočítává čudlíky, tak se snažil taky o víkendech přepočítávat houby.
0: Ano, když jsme byli na té dovolené v Česku, byli jsme v Novohradských horách, tak musím říct, že letos můžu si počkrtnout, že jsem měl už houbový řízky a houbovou polívku, bílou polívku. Tam rostly, pravda, byl jsem se podívat včera u nás na táboře, mrknout se a teda ani prašivka.
2: Dejte nám vědět, jak to vidíte aktuálně vy, kde rostou, případně nerostou. My tak trochu tušíme, že na Pelhřimovsku nejspíš rostou ve velkém.
0: Mára mi před chvilkou ukazovala jednu takovou parádní fotku a tam teda měli pořádný hřiba.
2: No to je Pelhřimovsko prostě, no. Tam asi víc pršelo, vydatní, tam ještě stále rostou, ale dejte nám vědět vaše úlovky, pište nám na náš WhatsApp 725 44 38 37 a my k tomu, ať už jste na cestách nebo na houbách, posíláme další hity. Tady už za nás Silver a parádní záležitost Turn the Tide. Tak přejeme hezké páteční odpo.
0: Krásné odpo.

0: struggling to make things right. That's how a superhero learns to fly.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o víc než 2,5 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Někdo si zlepší náladu kávou a někdo pivem. A někdo tím, že zapne Hit Radio Vysočina. Naše odpolední show je zpátky.

0: Končí první říjnový víkend před námi, Black Eyed Peas, v tuhletu chvíli parádní muzika.
1: Ano, za chvilku taky 16. hodina, další zprávy, pohled na silnice, no a hned potom náš biják, ve kterém dnes takhle v pátek hrajeme o dva lupeny do multiky na Sinestar.
0: Ano, můžete si udělat radost, můžete případně někoho vzít sebou, to už necháváme na vás, jenom je potřeba uhodnout tu filmovou ukázku, kterou tady pro vás máme připravenou. Tak telefony k ruce, po 16. hodině se 100% budou hodit.

0: Evropa na Hit Rádiu, Vysočina, Hudýny před 16. Za chvilku zprávy, teď doprava.
1: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, pozor se dejte na trase Čáslav Havličku v Brotu Golčeva Jeníkova, srazilo se tady osobní auto s traktorem, blokovaný je jeden jízdní pruh, v obou směrech se tvoří kolony, v Třebíči v Rafaelově ulici směrem z centra došlo k nehodě dvou osobních vozidel, očekávejte silný provoz a ještě Pelhřimovsko, v Těmnicích tady bouralo osobní auto, projedete s omezením. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
2: On air.
3: Online.
2: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
4: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. Turecká letecká společnost Pegasus Airlines dokončila převzetí českých aerolínií a skupiny Smartwings. Dohromady mají více než 175 letadel a k tomu potvrzené objednávky na dalších 140 letounů. Hodnota transakce je podle dřívějších informací zhruba 3,8 miliardy korun. Podle odborníků se volební kampaně v mnohém podobají, rozdíly ve způsobech oslovování voličů i v tématech se podle nich zmenšují. Co může hrát důležitou roli, říká politolog Jan Kubáček.
5: Fascinuje mě, jak se metody oslovování, jak se témata neskutečně sjednotila, zprůměrovala a jak je těžké najít mezi nimi rozdíl. Proto jsem přesvědčen, že o to více bude nastupovat význam toho lídra či té kandidátky dámy na starostku, na primátorku.
4: Podle Kubáčka tak může být právě osobnost kandidáta tím hlavním, podle čeho voliči jednotlivé nabídky rozliší. Nafta u čerpacích stanic na Slovensku minulý týden zdražila na další maximum od začátku sledování průměrných cen paliv v roce 2009. Ceny benzínu Natural 95 už stagnovaly. Informoval o tom dnes slovenský statistický úřad. No a wimbledonská šampionka Linda Nosková postoupila na tenisovém turnaji v Pekingu do třetího kola. Rumunku Rusevovou porazila 6-4, 6-1 a příště narazí na Švýcarku Golubicovou. Postoupila také Karolína Muchová, která si poradila s Britkou Bulterovou 2-0 na sety.
6: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
1: Mrkneme na počasí, oblačno v západní části našeho kraje i zataženo, teploty je ale příjemné 23 a 20, víkend bude zalitý sluníčkem, po ránu pravda, v údolí se mohou objevit mlhy, ale až se rozpustí, bude hezky slunečno, teploty 20 až 23, teploty v noci klesnou z 9 k 6 a v údolí se mohou objevit přízemní mrazíky, ale jinak to bude den jak malovaný.
2: Celý den si makal, teď je řada na nás. Hit Radio Vysočina tě vezme z práce domů. Odpolední show toho nejkrásnějšího kraje je tady.
0: Ano a my startujeme tu další hodinku po 16. hodině s vámi nadále Mare Grande, Milan Řezníček a za malý okamžik taky vstoupíte do našeho bijáku.
1: Ano, máme v bijáku připravené dvě vstupenky, takže pokud jste dlouho v kině nebyli nebo máte vyhlídnutý nějaký film, který byste chtěli vidět, možná byste chtěli vyrazit na rande do kina, klidně můžete, stačí jenom uhodnout filmovou ukázku. Teď s přáním hezkého odpoledne YouTube a jejich Beautiful Day. Užijte si je.

0: Jirka Schillinger, teda Sofian Mečmeš, předělal léto s tebou. Škoda, že nejsme na startu prázdnin, ale je tady náš biják.
1: No a v bijáku se dneska o vstupenky utká Hela a Pavel z Nové Vsi u Světlé nad Sázavou. Zdravíme Novou Ves, ahoj!
2: Ahoj!
0: Ahoj, tam dva lupeny do multiky na Sinestar ve hře. Míla už tady prozradil mimo éter, že dnešní filmová ukázka má 15 sekund, takže spousta času na hádání. Jste tam připraveni?
2: Jsme,
3: ano.
1: Jo, tak můžem to odpálit?
2: Můžem.
1: Dobrá, hele, možná zeptám se, už máte jasno, co budete mít zítra k obědu?
2: Grilovaný kuře.
1: Grilovaný kuře, dobrý, tak, tak jo, tak možná za chvilku pochopíte, proč jsem se ptal, jdeme na to.
4: Největší pochoutka, pánové, z divočáka, je hřbet a kýta na šípkové omáčce.
2: Slavnosti sněženek.
4: Pajfalský knedlík, vařený ovšem v ubrousku.
5: Nejlepší je normálně s knedlíkem a se zelím.
1: No, tak co si tam jakoby zaznělo?
2: Hele, no, byla... slavnosti sněženek, to je klasika.
1: Jo, na 100% jo. Teda?
2: Na 100%.
1: A jste říkal, že budete mít zítra k obědu kuře?
2: No, tak divočák taky, no.
1: Tak jdem na to. Jo!
0: Naprosto správně, dva lupeny do multiky na Sinestar jsou vaše a ještě potřebujeme rozhodnutí, co je teda lepší, jestli se šípkovou nebo se zelím.
2: S šípkovou.
1: Co říká Pavel?
0: Nedozvíme se to nikdy prostě.
1: Tak každopádně, ať už budete mít zítra k obědu divočáka nebo to pečený kuře, užijte si to, užijte si taky dva lupeny do multiky na Sinestar. Vyrazíte asi spolu, že jo?
2: Určitě, super, moc děkuju.
1: No za málo, my jsme rádi, že jsme mohli udělat radost. Přejeme krásný start do říjnového víkendu a budeme se někdy zase těšit, jo?
2: Super, díky, ahoj.
0: Ahoj. No tak páteční biják plný radosti, rozdáno. My pokračujeme opět v pondělí po 16. hodině s dalším volňáskem do multiky na Sinestar. Biják, Hit Rádia Vysočina.

0: Cyril na Hitrádiu Vysočina po čtvrt na pět, my přejeme hezké páteční odpoledne.
1: Víkendy před námi, my jsme se bavili tady s Márou, jak by se s tím víkendem dalo naložit. Nevím, jestli teda o víkendu bude úplně větrno, tak jak bylo větrno v těch předešlých dnech, ale pokud větry na Vysočinu zavanou, myslím si, že ideální provětrat po roce zase draka.
0: No já si myslím, že právě ta drakiádová sezóna, ta už je tady v plném proudu. Ostatně ty jedeš taky příští týden na drakiádu.
1: Ano, ano, v Jihlavě bude probíhat drakiáda, tak budu tam, těším se na spoustu krásných draků, které tam budou. Musím teda říct, že klobouk dolů ještě předtím vlastně, kdo dneska ty draky sestavuje, protože spousta lidí už si ty draky spíš jakoby kupuje na internetu. Stavil jsi někdy draka, Máro?
0: Asi ne, možná ve školce, jestli jsme někdy něco.
1: To byl takový ten z těch špejliček od nanuku, ne? No počkej, hele, já jsem kdysi stavil draka, my jsme to stavili doma s tátou a ještě za segrou a musím teda říct, že já teda na tyhle ty precizní věci jakoby nejsem úplně. Já jsem se k tomu přilepil a ten drak teda vypadal, že ani nevím, jestli tenkrát lítal vůbec. Pamatuju, že jsme tam dávali nějaký olůvko, aby se to tak jakoby vyvážilo, mě to přišlo strašně složitý, tak já jsem ho kdysi zkoušel, ale moc bych se tím drakem neklubil.
0: Já jsem minulý rok a zdravím do Dušejova, protože jsem projížděl trasu Jihlava Pelhřimov a tam vždycky každoročně pouští draky. Já mám pocit, že minulý rok jsem tam viděl rekordně největšího draka, jako fakt jako obra.
1: Aha.
0: A pozor, byl jsem střízlivej.
1: Vážně?
2: Jo, jo, byl na obloze, byl nádherný.
1: No tak ať už draka budete mít kupovanýho, nebo prostě špejličkovýho z dřívek od nanuku, užijte si to a užijte si i další muziku, kterou budeme za chvíli servírovat, protože hrajeme jenom hity, které máte rádi.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.
1: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio? Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
2: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
3: Lady Gaga?
2: Je to český interpret, je to český interpret. Přišla nám parádní zpráva. Posluchačka píše, Lady Gaga, no to jsem umřela. Vyprskla jsem asi víc než Jasmin. Tak pojďme si ten legendární okamžik připomenout.
1: 2 vteřiny na odpověď.
2: Kdo naspíval hit Lady Carnival?
3: Lady Gaga?
2: Je to český interpret.
1: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: 2. října, 16. hodina, 30. minuta a s Márou přejeme stále hezké odpoledne.
1: Tak byl jsi na Celine Dion, mohl bys vyrazit i na Madonu, co?
0: No mohl, ale si třeba počkám, až Madonna přijede semka.
1: Až přijede Madonna za mnou.
0: Za Celine jsem jel, za Madonou si počkám, až přijede.
1: My vás každopádně dneska zveme na Hit Radio Classic na 18. hodinu, protože tam bude právě Madonna. Celine Dion, budou tam prostě hitovky 80., 90. a milénia. Je na co se těšit, budou to takový legendární hity. A jeden takový tady pro vás máme, to je přesně rok 97.
0: Ano, dáme si ho, dejte si volume doprava, protože tenhle ten song, možná vzpomenete si, že jste na něj otevírali, možná zavírali diskotéku, tak dáme si ho právě teď.

Pro tebe máme nejmarnější playlist roku. Dokonalé hity pro tvé uspěchané ráno. Ty největší hity pro odpolední melancholii. A tu nejlepší hudební náladu na podzimní večer. Marný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: rádiu Vysočina před 4:45 a Míla si u toho zatančil a ono to není vlastně daleko od jeho repertoáru, protože to je vlastně jako hlava, ramena, kolena, palce.
1: To je hodně daleko.
0: No, ale song je opravdu jako head, shoulders, knees and toes.
2: Jo, jo.
0: No, takže jako v angličtině hlava, ramena, kolena, palce. Kde budeš, Mílo, o víkendu nebo v nejbližší době dělat hlava, ramena, kolena,
1: dneska,
0: palce?
1: Dneska, jenom co skončím tady, mířím do Robinsona.
0: Hezky, no tak tam zdravíme. No,
1: tak tam budu a příští týden na té Drakiádě, kterou už tady zmiňoval, ta bude na Skalce, tak těším se na draky, pořádně se tam protáhneme tam nejenom ty draky, ale protáhneme si i těla, tak bude to stát za to.
0: Já jedu v neděli hrát hokej.
1: Vážně?
0: Do Humpolce. Ráno.
1: Na zimák.
0: Na zimák, 7:30. S klucíma.
1: Ty jo.
0: S klucíma. A takhle, v mém podání hokej je něco podobného jako ty, když děláš hlava, ramena, kolena,
1: palce. Já myslím, jako když stavím toho draka.
0: Ne, já pak právě na konci toho hokeje říkám, tady mě to bolí, tady.
1: Ale to já si nestěžuju zase, jakože by mě někdy něco bolelo.
0: To ne, ale já mám ten taneček, to je takový můj jako rituál po hokeji, víš, jako ty děláš hlava, ramena, kolena, palce, jo, to je jako rozcvička, tančení, jo. A já ukazuju, tady mě to bolí.
1: Tak to jo, tak to, no tak každopádně, teďka v sobotu jedeš na ten hokej?
0: V neděli.
1: V neděli. Mm. Tak to si budeš muset přistat.
0: No, to si přistanu velmi rád, koupil jsem si na to novou hokejku.
1: Aha.
0: Takže já to mám opravdu, jak kdyby mi začínala sezóna NHL.
1: Jo, brusle máš nabroušený?
0: Ano, přesně.
1: Vážně?
0: Ano.
1: Ty jo, na kolik by to takový nabroušení bruslí?
0: 130 korun.
1: Tak to není tak drahý.
0: No, mohlo by být i levnější, ale zase je to jako odborně nabroušený.
1: No, tak ty na ty brusle nevyjedeš jenom jednou, že jo, určitě. Vyjedeš víckrát.
0: Třikrát.
1: No tak, to by bylo, aby nebylo.
3: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu.

0: Coldplay, Beyoncé na Hit Radio Vysočina, 10 minut před 17 hodinou, než nabídneme další odpolední zprávy a mrkneme na silnice. Jak to jezdí, i tyhle ty informace pro vás máme.
1: Ale víte, co je nejdůležitější? Že je pátek. Pátek, víkend je tady s námi, už to voní volnem, tak snad už máte taky po práci, užíváte si zaslouženýho relaxu, klidu a pohody. Pokud ne teda, jo, pokud jste v práci, tak hlavně ať to rychle utíká.
0: Ano, i o víkendu vám budeme dělat společnost, samozřejmě tou spoustou skvělých hitů, které máme v repertoáru, které budeme nabízet za chvíli, třeba Simple Plan nebo Leony, to vše stíháme a bude ještě něco navíc do 17. hodiny a po 17. hodině tady jsme s Márou společně s vámi ještě jednu společnou hodinu, tak volume doprava, Simple Plan pro páteční odpoledne.

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, krátce před 17 hodinou přináším skvělé zprávy, vše jde tak, jak má, hlášeny nejsou žádné komplikace, přesto kdybyste o někom nebo o něčím věděli, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje SVA Cars Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia. SVA Cars, Hrotovická ulice, Třebíč, autorizovaný servis vozů Kia.
2: Hit Radio, Hit Radio.

0: aplikácii Rádia CZ. Hit Rádio Vysočina.
1: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Ceny pohonných hmot v Česku dál čeká v příštích dnech výrazný pokles. U nafty až o 3,50 za liter. Přestože dosavadní opatření státu, zastropování marží pumpařů a nižší spotřební daň citelnější zlevnění sama o sobě nepřinesla. Do vývoje cen se teď ale zapojí i nižší ceny na světových trzích. Karlovarský kraj spouští nový kalendář akcí Kam na západě. Momentálně jsou totiž informace o akcích rozptýlené mezi desítky webových stránek. To se teď změní, protože nový portál je propojí na jednom místě. Co všechno novinka nabídne, řekne mluvčí hejtmanství Jitka Čmoková.
2: Portál umožňuje vyhledávat akce podle termínu, místa, typu nebo zaměření, zobrazit je na mapě a jednoduše se prokliknout k detailním informacím nebo přímo nákupu vstupenek. Vybranou událost si může uživatel uložit do svého elektronického kalendáře nebo ji také sdílet.
1: Lidé si také mohou nastavit, jaké akce je zajímají a dostávat o nich pravidelné informace. Houbám se stále daří a v některých oblastech, kde mají dostatek vláhy, stále utěšeně rostou. Dobré podmínky panují v podhorských oblastech, ale i na Českomoravské vrchovině. Větší šanci neodejít z lesa s prázdnou mají teď houbaři na Moravě a ve Slezsku. No a vedoucí Třinec bude dnes v 7. extraligovém kole proti hokejistům Litvínova usilovat o udržení neporazitelnosti. V Pardubicích na sebe narazí tabulkoví sousedé, druhé Dynamo z třetí Plzní. Kladno se pokusí zastavit sérii 3 porážek proti Hradci Králové a třeba Vítkovice prověří Vary.
3: Akce týdne Kovošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 korun za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
4: No a jak bude o víkendu? Jedním slovem krásně, čeká nás slunečno ráno, když se rozpustí mlhy, které místy mohou být. Teploty v noci klesnou z 9 k 6, ojediněle se objeví přízemní mrazíky, tak ty denní teploty vystoupí na krásných a příjemných 20 až 23 stupňů Celsia. Je na co se těšit.
0: Kancel za tebou, kolony před tebou. A na zadním sedadle tvůj Marek Grande a Milan Řezníček. Odpolední show Hit Rádia Vysočina je tady.
5: No my pokračujeme v té poslední páteční hodinovce. Za nás tady s Mílou přejeme hezký pátek, hezký start do toho víkendu. A za chvilku dáme jeden parádní tip, kam případně zítra vyrazit.
4: Tak zůstavejte s námi, teď si dejte klidně volume doprava, ať nasladíte v práci, kdybyste jako už něco dodělá. Což věříme, že už si užíváte volna. Asi nás možná ladíte v autě, možná už hezky doma, připravujete něco dobrého k večeři. Gigi D'Agostino, tady je.

playlist roku. Když se řekne září, slyšíš tohle. Když se řekne říjen, cítíš tohle. A když se řekne listopad, zní to takhle. Barevný podzim s Hitrádiem. Zlepši si náladu.

0: 17 hodin k tomu 10 minut na Hit Radio Vysočina LP. Někdo chodí do lesa odpočívat, někdo tam chodí relaxovat, čistit si hlavu, někdo tam chodí na houby, ale abychom měli kam chodit, tak bychom se o ty naše lesy a že ty lesy tady na Vysočině máme krásné, měli starat. A Mára zmiňoval to, že když bude venku hezky, že bychom vás pozvali na jednu zajímavou akci, kam můžete vyrazit celá rodina, a ta pozvánka přichází v tuhle tu chvíli. O co jde?
1: Ano, tak zítra doporučujeme vyrazit do lesa a zjistit, jak se za posledních třeba 7 let les změnil. V Pelestrově u Havlíčku a Brodu se totiž zítra koná den za obnovu lesa. První ročník, ten se uskutečnil v roce 2019 a na 14 místech tehdy přišlo přes 34 tisíc dobrovolníků sázet nové stromky a právě na stejná místa se teď lesníci vracejí, aby ukázali, jak se nová generace lesa za tu dobu proměnila. No a v Pelestrově rozhodně nebude chybět program pro děti a dospělé, můžete tam vyrazit na komentovanou vycházku s lesníkem, podívat se na lesnickou techniku, práci tažných koní nebo dronů a zjistit, jak se v lese zadržuje voda a jak se les chrání před suchem a povodněmi. Na místě taky lesní pedagogové a odborníci na ochranu přírody, turistika nebo dřevo a dřevostavby. Děti si tam můžou vyzkoušet třeba střelbu ze vzduchovky nebo luku, potkat stromolezce a podívat se na ukázky práce uměleckého řezbáře. A protože bude hezký počasí a po procházce vyhládne, tak vás čeká třeba i ochutnávka zvěřiny a tipy, co dobrého z ní připravit.
0: No, bude to napnuté a napité od začátku až do konce a věříme, že každý si tam najde to své. Kdybyste chtěli více informací, doporučujeme mrknout na web Sázíme lesy nové generace.cz. Tak si to užijte.

do řádků tvých řas. Ti pospátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

0: teď unikám. Na půl cesty k tobě křičím do ticha.
1: Tomáš Klus ve smíru. Na Hit Rádiu Vysočina přejeme hezké páteční odpoledne. Dneska 2. října v kalendáři.
2: Slaví Olivie a Oliver, dívám se, tak přejeme všechno nejlepší. A narozeniny má třeba Roman Skamané, český herec. Slaví třeba i Sting, anglický zpěvák a hudebník, který má dneska 75. narozeniny, tak přejeme taky všechno nejlepší.
1: A vlastně v éteru Hit Rádia Vysočina nezazněla důležitá informace tohoto týdne, že tady Míla oslavil narozeniny. No, tak jen to nejlepší.
2: Děkuju, děkuju.
1: Bylo to tenhle týden.
2: Bylo to včera.
1: Bylo to včera, no.
2: Já jsem 1. října.
1: No, to neskutečně jako letí. No tak včera Míla 30. narozeniny, hele, to se musí oslavit.
2: Jo, kežby, no. Tak, ale děkuju moc, těch gratulací přišla velká spousta a hodlám to i s vámi v rádiu oslavit, protože mi totiž s jednou kolegyní, s Helčou, má vlastně taky stejné takové životní jubileum, jako mám já.
1: Taky 30.
2: Taky 30. Takže my jsme se rozhodli, že až to tady v rádiu, tak jako dáme všechno dokupy, až bude pomalu kam si sednout a budeme to tady mít hezký nový, už se k tomu pomalu blížíme, takže vás potom pohostíme, že to společně oslavíme. Těšte se.
3: No tak to se těším moc.
1: To nemůžu odmítnout.
2: A vy se těšte za chvilku na další muziku.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Hit Radio. Hit Radio.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A vepřové maso ve skle různé druhy 300 gramů za 39,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hit Radio.
2: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: Motor City na Hit Rádiu Vysočina o 17:30. My přejeme hezký pátek a hezký bude nejenom pátek.
1: Ano, hezký bude celý víkend. Pravda, po ránu se tu a tam mohou místy objevit mlhy, tak pokud budete na cestách, vyrazíte na houby, opatrně na silnicích. Teploty budou klesat pod 10 stupňů, místy přízemní mrazíky, ale až ty mlhy se rozplynou, sluníčko se ukáže na obloze, tak během víkendu teploty až kolem 23 stupňů Celsia. A dobrou zprávu je, dívám se, že vlastně začátek pracovního týdne přinese opět sluníčko, i v úterý bude slunečno a teploty 18, 21, nic se nemění, paráda.
0: Já tady ale koukám dokonce v té dlouhodobé předpovědi i na ten následující víkend a nechci malovat čerta na zeď.
1: Ne, nebude sníh.
0: A to tady ještě fakt nevidím, no, to mě ještě nenapadlo. Ale má se jako víc ochladit, má začít pršet, což jako potřebujeme, tu vláhu, je sucho. Ale zatím to jako vypadá, že by to nejspíš mohl být jeden z posledních tak krásně prosluněných a vlastně teplých víkendů. Takže jestli chcete ještě nějakou grilovačku, špekáčky.
1: Tak bych na nic nečekal.
0: Přesně.
1: My jsme na dovolený pekli špekáčky a byla to paráda.
0: Zase končíme u toho žrádla. Prostě.
1: Tak jdeme k muzice radši. Každopádně pokud se na něčem dobrým pochutnáváte, možná roztápíte grill, nebo jste někomu zatopili pod kotlem, ať to hezky opíká. Natalie Imbruglia.

0: jejich síť na Hitrádiu Vysočina před 6:45. Ano, 17 hodin 37 minut k tomu a pomalu polehoučku se schyluje k západu slunce. Mm-hmm. To mě přivádí na otázku, že vlastně nebude to dlouho trvat a zase budeme měnit čas.
1: Je to pravda, myslím si poslední říjnový víkend, jo, k tomu dojde, takže ve tři hodiny to posuneme na druhou hodinu, o hodinu zpátky to bude.
0: No prostě touhle dobou už bude zase tma jako v pytli, takže vlastně užívejme toho, co aktuálně máme.
1: Hele, dobrá zpráva je, že vlastně teďka se ten den jakoby zkracuje, noc se natahuje a to je vlastně, tuším, do 21. prosince. 21. prosincem se to zase začíná obracet k lepšímu a já si vždycky říkám, že už se těším na to, jak vždycky o tu minutku, o dvě, o tři, už se to natahuje, ono to sice není venku poznat, protože venku je tma pořád, ale jenom to jako, že máš dobrý pocit, že se k tomu jaru a k tomu letu pomalu zase blížíš.
0: Míla je prostě velký optimista.
1: Ano, to je potřeba radovat se z každý minuty. My vám nabídeme za chvíli další muziku, Lady Gaga, Poker Face, nebo třeba Housy, tak zůstavejte s námi a mějte i nadále fajn poslech.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
2: Jaký sen si splníte vy, až se na vás usměje štěstí? Vaše sny jsou jen 6 čísel daleko.
3: V superjackpotu Sportky je 280 milionů korun.
2: Sportka od Olvinu.
4: Nakupte doplňky stravy Maxivita s Bobem a Bobkem, nahrajte účtenku a vyhrajte rodinný pobyt nebo balíček pro školáky. Soutěžte na maxivita.cz.

0: Dne Hozier na Hitrádiu Vysočina po 6:45. A ano, už je prakticky na čase se rozloučit.
1: Ano, protože úderem 18. Hitrádio Classic, to nejlepší z 80. 90. a milénia. Těší se na vás parádní playlist, který vám bude dělat společnost v rámci toho prvního říjnového pátku, který je v plném produ a který si společně užíváme.
0: Mára a Míla se tedy loučí, mějte se krásně, užijte celý víkend a budeme se na vás zase příští týden těšit.
1: Ano, hezký víkend, mějte se, ahoj. How

0: Nejlepší dopravní servis na Vysočině, ještě rychlý pohled na silnice Vysočiny, které jsou v tuto chvíli sjízdné bez komplikací a problémů, tak si svoji cestu na další víkend užijte i vy bez pokut a bez nehod. Kdyby cokoliv, vaše dopravní info posílejte hlasovkou na WhatsAppové číslo 725 44 38 37.
1: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv. Přes Rádia.cz.

0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. On air.
1: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
2: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobrý podvečer. Poslanec Filip Turek zaslal ekologickému hnutí Duha omluvu, a to za výrok, ve kterém organizaci spojil s úmrtími při povodních a za prohlášení, že se jedná o parazity, které je potřeba deratizovat. V omluvě zmínil, že se vyjádření nezakládala na pravdě a byla neoprávněným zásahem do pověsti organizace. Hnutí omluvu, o které v září rozhodl pražský městský soud, zveřejnilo na webu. Pohřešovanou 38letou ženu z Frýdku Místku našla policie mrtvou. Tělo po bezmála měsíci pátrání objevili včera večer ve Frýdeckém lese. Dneska totožnost potvrdili testy DNA. Okolnosti úmrtí policisté dál prověřují. Byla nařízena pitva. Potravina zasažená plísní patří celá do koše. Nestačí odkrojit jen viditelně postiženou část. Upozornil na to Státní zdravotní ústav. Tady je jeho mluvčí Štěpánka Čechová.
3: Plísně mohou znamenat i významné, často pouhým okem zcela neviditelné zdravotní riziko. Jejich působením mohou vznikat toxické i rakovinotvorné látky. Pokud jsme schopni plíseň sami odhalit, nikdy plesnivé potraviny nekonzumujme a rozhodně nestačí odstranit zasaženou část pokrmu.
2: Toxiny z plísní nezničí ani teplo. A pojďme na tenis. Linda Nosková, Karolína Muchová, Sára Bejlek i Nikola Bartuňková postoupili na turnaji v Pekingu do třetího kola. Ve druhém kole naopak skončila Linda Fruvirtová.
4: Akce týdne Komošrotu Barko. Měď stará, opalovaná, lakovaná nebo pocínovaná jen tento týden za 260 Kč za kilo. Barko, výkup na jedničku. www.druhotnesuroviny.cz.
2: Sobota přinese většinou jasnou nebo skoro jasnou oblohu, ráno se zejména v severozápadní polovině Čech místy objeví mlhy nebo nízká oblačnost, během dopoledne se budou rozpouštět. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, v 1000 metrech na horách většinou kolem 16.
5: Krásný dobrý večer s vámi, už Lea, 2 minutky po 18. Nejlepší hity, 80, 90, milénium. To najdete tady u nás až do 21. hodiny, tady budeme společně. Tak startujeme právě teď. Hezký dobrý večer.

Hezký dobrý večer. Máme pátek 2.10. pár minutek po 18. hodině, s vámi Lea. Tak mi napište, kdo posloucháte právě teď, odkud posloucháte, co děláte, jak se máte, na 777-937-777. A mezi nás přichází muž, který dokázal zpívat, tančit, ještě u toho dokonce vypadal dobře, jako by gravitace byla jen doporučení. Michael Jackson, král popu, král bílých ponožek, mistr tanečních pohybů a taky člověk, díky kterému se pojem moonwalk dostal do slovníku i lidem, kteří vlastně nikdy nebyli na měsíci, že jo, co si budem. Takže prosím vás, připravte si taneční boty nebo aspoň bílé ponožky na hladkou podlahu, protože Michael Jackson právě přichází.

0: Tři minutky po 18. Lucie Bílá, její útěk, tak já doufám, že vy dneska nikam neutíkáte, maximálně na koncert Luletiku. Pokud tam někdo z vás jde, tak si to užijte. My samozřejmě pokračujeme dál v muzice 80. 90. až po milénium. Tak co takhle Alphaville nebo Metafix a taky dorazí Alanis Morissette.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Metafix Big City Live, Hit Radio Classic s vámi 3 minutky po půl 7. Hezký dobrý večer. Chodí nám spousty zpráv, odkud nás posloucháte, někdo z vás pracuje má noční šichtu, většinou na benzínových pumpách nebo někde ve skladech. Tak kamarádi, my vám k tomu budeme hrát, ať vám ta práce jde hezky od ruky, ať vám to dobře a rychle uteče, protože teď přijde typicky taneční, takovej páteční song. Bokem doprava, bokem doleva. Doleva? Fakt jsem řekla doleva. Doleva. Samba de Janeiro.

Legendární Bruce Springsteen, Born in the USA. Doufám, že se máte krásně podle toho, co píšete ano. A my pokračujeme dál. Dneska se téměř celá Česká republika chystá na legendární kapelu. Lunatic. Jo, jo, dneska bude asi velký mejdan, ale my u nás Eteru budeme hrát ne boyband, ale girlband. Black Milk, zazpomínáme na Helenku Zeťovou, Terka Kendlová, Terka Černochová, sedmkrát za chvilku z Eteru a před nima ještě Eminem.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Pátek večer, Hit Radio Classic, s vámi taky Lea. Doufám, že se máte parádně, že si užíváte už ten nastávající víkend, že už máte padla v práci. My vám do 21. budeme hrát to nejlepší z 80. 90. až po milénium. A jinak tomu nebude ani teď, protože zabrouzdáme k našim slovenským sousedům a dáme si Richarda Millera právě teď. Tak buďte u toho s námi. Hezký večer.

0: 2. října, pátek večer, pár minutek po 19. hodině, s vámi Lea, hezký dobrý večer. My budeme v muzice pokračovat dál, za chvilku třeba Belinda Carlisle, kdo jí nemiloval, jako by nebyl. Já jí zbožňovala, každopádně do toho ještě třeba Ultrana, to je taky Cezars a spousta další skvělé muziky, tak ať už děláte cokoliv, díky, že nás posloucháte.
1: Hit Radio Vysočina.

A teď trošku přitvrdíme, tedy alespoň vizuálně, jo? Jaký máte někdy pocit, že v rádiu už dneska zaznělo úplně všechno? Tak bacha, přichází totiž švédská skupina Army of Lovers, kapela, která dokázala spojit pop, disco, tak trošku extravagantní kostýmy a tolik cpitu, že by se za něj nemusela stydět ani vážit.

0: Jedeme dál, nezastavujeme pátek večer, díky, že jste s námi. Dáme si devadesátky, protože vy je zbožňujete, milujete, my je pro vás rádi hrajeme. Tak co takhle To Unlimited, anebo Whitney Houston, I wanna dance with somebody. Jo, dáme si, tak jo. A kdo se dneska večer chystáte na Lunetiky od 8 hodin do O2 Univerza, tak si to užijte, protože prostě to je nesmrtelný. Nejlepší český boyband, tak se společně vrátíme třeba do minulosti. Nejen devadesátkama tady u nás, osmdesátkama a hitama až po milénium, které vám servírujeme do 21. hodiny, ale i vy dneska s těma Lunetikama. Tak si to užijte a jdeme zase hrát. Za chviličku Atomic Kitten, to je taky doplní. Buďte s námi.
1: Hit Radio Vysočina. Hit Radio.

Linkin Park za námi a my teď tak trošku zvolníme, protože před námi je jedna z mých nejoblíbenějších písní a interpretů, Phil Collins a jeho Another Day in Paradise. Píseň, která zní na první poslech jako taková pohodová osmdesátková balada, ale její téma, to je mnohem, mnohem vážnější. Připomíná totiž, že zatímco pro někoho je obyčejný den samozřejmostí, pro jiného může být boj od střechu na hlavou. Takže na chviličku žádný starosti. Pohodička, relax, žádné přepínání stanic, protože tu nejlepší už máte naladěnou. Jenom Phil Collins a hudba, která vám má co říct, tak jdeme do ráje.

0: Hezký dobrý večer vám přeje to jsem neřekla. Dobře, tak já budu i Leha. Pane bože, to je ten pátek. Chtěla jsem říct Lea samozřejmě, tak hezký dobrý pátek. Ježišmarja, vypněte ten mikrofon, asi fakt. Mě to dneska nekecá, jdeme radši hrát další skvělou muziku, protože před námi jsou další hity 80. 90. až po milénium, tak si to pojďte užívat s námi. Za chvilku jsme zpět.
1: Hit Radio Vysočina.

pomalé ploužení, ale přichází Robin S. a její Show Me Love. Jeden z takových těch songů, u kterých se nohy začnou hýbat dřív, než nám mozek stihne dát jakési povolení. 90ky, pořádná dávka houseu, refrén, který se vám může usadit v hlavě, klidně třeba až do zítřka, že jo, známe takové ty hity, které si zpíváme pořád dokola. Takže jestli jste doteď jen poslouchali, teď už můžete trošku přidat, trošku víc, zpívat, tančit, hýbat se, prostě dělejte to, co máte rádi. Tak já vám to posílám právě teď.

0: Přátelé, kamarádi, za chvilku 21. hodina a bohužel náš společný čas pomalu, ale jistě vypršel. Každopádně dneska spolu usínáme, dobrou noc, ale zítra v 7 hodin ráno tady na značkách bude narozeninová ruleta a máme pro vás velké překvápko a taky spousta hudby, dobré nálady, pozitivní energie. Tak jak to znáte, tak se na vás budu zítra těšit a teď už pa pa pa.
1: Hit Radio Vysočina.

0: Znáte každý sjezd z dálnice, víte, kde zaparkovat a kde mají slušnou kávu. Domů byste ale chtěli jezdit častěji. Kronošpan Jihlava hledá řidiče kamionu. 2 až 3 noci v týdnu spíte doma a na denních návratech se dá domluvit. 8. října se dozvíte, jak u nás jezdíme a navíc si můžete promluvit přímo s našimi řidiči. Přijďte v 9 nebo v 16 hodin na náborový den do Kronošpanu Jihlava. Registrace na webu mojekrono.cz.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Hit Radio Vysočina.

0: But you're just a boy.
1: Hit Rádio Vysočina.
2: Zlepši si náladu.

0: Hit Rádio Vysočina.
1: Život plne dál, nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.